0: víte, co to znamená?
1: Ano!
0: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

hlavních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Rádio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Rádiu.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Free Radio 107.

0: Barku, za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Mr. Worldwide.

Co nám jde Virgeta? Šoutek a vasy. Bet 6.59. Dobré ráno, frýčkaři a frýčkařky. Přátelé, je to tady pondělí s datem 31. srpna. A Roman s vámi opět. Až do 11. hodiny dopolední. Tak super poslech, dobrou náladu všem vyladěným. Zítra start nového školního roku. Dneska ještě volníčko, ale zítra to vypukne. Tak se na to společně připravíme. Kaskáda Utopia. Rád bude taky Reynox Chasing Light. A nebo DJ Lasa Ecuador. Nejte nachystaný, za chvilku budeme gratulovat, koukneme, kdo pak dneska slaví svátek. No a mrkneme i na kalendárku.

0: Utopia, tohle byla novinka od Kaskády. 15 minut po 7 hodině a pojďme gratulovat. Jdem se podívat, kdo pak dneska slaví svátek, kdo pak je dneska v kalendáři. Tak rozhodně veliká gratulace všem Pavlínám. Pavlíny dneska slaví 35 863, v Brně 853. Tak všechno nejlepší, pokud nějakou Pavlínu znáte, popřejte.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A my jdeme mrknout taky na kalendárium, co zajímavého přináší dnešní den. Tak jdem na to mrknout. Pojďme se podívat například roku 1933. V Praze byla zavražděna Otýlie Vranská. Pachatel její tělo rozřezal a uložil do dvou kufrů, které byly druhý den nalezeny na nádražích v Bratislavě a Košicích. Roku 1936 stanice Český rozhlas Praha zahájili pravidelné zahraniční vysílání. Mrkneme i do roku 2013, to začaly vysílat nové stanice České televize ČTD a ČT Art. Narozky slaví modelka Tereza Maxová, Ondřej Pavelec, hokejový brankář, taky Ondřej Rychlý, herec, anebo americký herec a hudebník Richard Gere. Gratulujeme. Posíláme pozdravy, Sigala před námi, bude tu Kygo, Tina Turner a nebo DJ Lasa. Buďte s námi.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: za námi DJ Lasa, pojďme dál. Čerstvé zprávy Katka přináší, za chvilku doprava a počasí.
1: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezké pondělí. Festival židovské kultury Štetl si letos kladl za cíl připomenout a oživit prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Podle pořadatelů se to povedlo, navíc se počítá i s trvalou připomínkou synagogy po plánované výstavbě na pozemku. Přehlídka začala ve středu a včera skončila. Prezident Petr Pavel nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby k ústavnímu soudu ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Chce vyčkat na to, jak soud vyjasní kompetence vlády a prezidenta. Norsko včera nadále truchlilo nad úmrtím krále Haralda V., který zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech. Po celé zemi se konaly bohoslužby za zesnulého panovníka. Nedaleko královského zámku se konala smuteční mše, které se zúčastnila rodina. Filip Salač první velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Ze včerejšího závodu Moto2 v Aragonii odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Měl potíže s palcem levé nohy. Závod MotoGP vyhrál domácí Španěl Marc Marquez.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme vyrazit na silnice a omrknout, jak to vypadá. Přátelé, D2, pozor. Tady máme nahlášenou už teď kolonu. Od Olympie, od exitu 3 Chrlice. Další komplikace očekávejte taky na dálnici D1, kdo jede aktuálně od Vyškova na Brno, tak pozor si dávejte od 213. až po 207. kilometr dálnice D1 kolem Holubic. Tady máme zdržení minimálně na 10 minut. Kolona nahlášena. Kolonu máme taky nahlášenou mezi právě Chrlicemi a Mudřicemi. Kdo jede například ve směru na Želešice, tak tady se obrňte trpělivostí. 5-minutové zdržení, no a v centru města Brna už začínáme houstnout. Aktuálně kolona na Křence, Olomoucké, na Hybešce, Dornych, Zvonařka. Tady už taky postojíte. Šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota v celku vysoká, aktuálně 19 stupňů. Odpolední maxima 27 až 29 stupňů Celsia. Jinak během rána dopoledne zataženo, odpoledne protrhávání oblačnosti až na polojasno.

0: za námi Lau, All for Nothing, 7.39, pojďme mrknout, co je nového. Radio, co nového v Brně? Přátelé, do třetí etapy se od zítřka, od 1. září, překlopí výluka Šalin v brněnské Knínické ulici. Ano, kvůli rekonstrukci tramvajové tratě bude nejméně do konce září nadále omezený provoz tramvají přes zastávku Vozovna Komín. Dobrou zprávou pro cestující je ale návrat tramvají do smyčky Ečerova v Brněnské Bystrci. Je to tak, pravidelné tramvajové zastávky Vozovna Komín a Komín Smyčka nebude možné obsloužit. Pro linku 1 a zkrácené večerní spoje linky 3 bude opět zastávka Vozovna Komín v obou směrech zřízena v přeložené poloze přibližně o 275 metrů blíže k centru na úrovni křižovatky Kněnická a Veslařská, upřesnila to mluvčí brněnského dopravního podniku paní Hana Tomaštíková. Tak pozor, tramvajová linka bude v provozu v pravidelné trase z Řečkovic do smyčky Bystrc-Ečerova, kam se tramvajový provoz po bezmála roce vrátí. To je dobrá zpráva. V posledních měsících stavbaři tramvajovou smyčku upravovali kvůli výstavbě nové trati na sídlišti Kamechy, no a v zastávku Vozovna Komín obslouží tramvajová linka obousměrně v přeložené poloze. Tak na to myslete. Od zítřka, pokud budete cestovat MHDčkem, tady víte o té jedničce, že tam dorazí do Ečerové. To je dobrá zpráva. Alessandra, za chvilku Pendulum a bude tu i DJ Tonka. Hezké ráno.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffin?

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Já ten kramp vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
2: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
1: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
2: Má dovolenou, pane řediteli.
1: Tak to se můžeme jít klouzat.
3: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Tak tohle DJ Tonka, She Knows You. Rok 1996, máme 7 hodin 57 minut. Pojďme se podívat, kam se dá vyrazit. No a seřiďme hodinky, 7.57 přesně.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A co nás čeká za hity za chvilku? Jack Style, Ion. What are we gonna do za chvíli? Salvatore Mancuso. A nebo DJ Bobo, Love is all around. Hit nachystaný, Roman Koloděj s vámi. Do 11. A za chviličku koukneme na čerstvé kino novinky s Jančou.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Florida. Good feeling. Za námi Flowrider, Good Feeling. 8:05, jdeme mrknout, jak to vypadá na silnicích.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Tak nějak se pomaličku vracíme do normálu, dávejte pozor, v Brně už hustý provoz a sem tam i kolony. Koukám, máme tu komplikaci, dávejte pozor, aktuálně v Brně, v ulici Bítežská, je to u sjezdu do ulice Bauerova, směrem na Žabovřesky, došlo tady ke střetu osobáku s nákladňákem na místě policie, no a pozor taky, kdo jede z Blanska směrem na Sloup na Moravě, tady havaroval motorkář, místo je průjezdné Kyvadlově, zdržení minimální, ale předpokládám, že na místě záchranáři a policisté tak velmi opatrně při průjezdu. Co se týče dálnice D1, kdo jede kolem Holubic, tak se obrňte trpělivě. Tady mám nahlášenou kolonu od 213. po 207. kilometr. Dálnice D1 a D2 aktuálně od exitu 3 od Olympie je nahlášena kolona taky. Samozřejmě u nájezdu u exitu 196 taky očekávejte kolony. Jinak mrkneme ještě taky na hlavní tahy, kdo jede aktuálně od Černé hory směrem na Brno, tak Lipůvka tady vidím mezi Lažany a Lipůvkou. Pozor, je tady taky kolona. Tak jak jsem říkal, už se vracíme do normálu, prázdninový provoz už je fuč. Dneska už kolony na všech známých místech. Tak pozor, kdyby náhodou cokoliv od vás, tak nás neváhejte kontaktovat buď na telefonu, anebo přes naši aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, aktuálně teplota kolem 19, odpolední maxima 27 až 29, během rána a dopoledne očekáváme zataženou oblohu, odpoledne se má protrhat na polojasno.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Dominika Mirgová, Kali.

0: Tak za námi Sean Paul C a Dynamite. Já mám pro vás, přátelé, výbornou zprávu. Už brzy opět rozjedeme naši oblíbenou soutěž. Máme po prázdninách. Co si budem? Ještě dneska takový poslední záchvěv, ale zítra už ofiko naše ratolesti nastoupí zpátky do školních lavic a my už velmi brzy rozjedeme oblíbenou soutěž, ve které půjde o peníze. Ano, a ne o malé peníze. 5 litr, 5000ovka a opět budeme hledat majitele. Ztracená bankovka se vrací zpátky, tak už brzy poslouchejte, jak tu soutěž nastartujeme pro vás. Pravidla známe, budeme typovat čísla, až si dopátráme sériového čísla toho 5 litru, tak my vám ten 5 litr dáme. Dobře poslouchejte a vyhrávejte. Livingstone před námi, za chvilku Jack Style, bude tu Otonous, Leone a DJ Bobo.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Elvis All Around, DJ Bobo, 8 hodin 31 minut, pojďme na zprávy, koukneme, co je nového, Katka připravuje bleskovky, za chvilku dopravní servis, mrkneme i na počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně, zprávy Free Radia.
2: Přeji hezké ráno. Dnes odpoledne bude otevřen Klimapark Kohoutovice. Původní dětské hřiště se proměnilo ve veřejný prostor pro děti i dospělé, kde najdou mlžítka, pítko, posezení, stínění a zeleň. Součástí je také systém, který podle aktuální teploty automaticky spouští zavlažování a ochlazovací trysky. Včerejší den se na českých hradech a zámcích zařadil mezi nejrušnější dny v sezóně. Mnohde museli přidat prohlídky a posílit služby. Objekty ve správě Národního památkového ústavu byly z iniciativy Ministerstva kultury otevřené zdarma. Na nejméně 781 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál. Uvedl to podle agentury Reuters nepálský úřad pro zvládání katastrof. V sousedním Tibetu zahynulo podle čínských úřadů při nejmenším 16 lidí. České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem a soupeřka mají co vracet. Před 2 lety na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Osmifinále se hraje v pavilonu P na brněnském výstavišti od 19 hodin.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: A my jdeme omrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou v Brně a okolí. Tak stále pozor, vidím na výjezdu, kdo jede z Blanska směrem na Sloup na Moravě, havaroval tady motorkář, na místě policisté. Jak to vypadá při průjezdu Lipůvkou? Tady se nám ta kolona už rozjela. Vidím, že Lažany projedete v klidu. V Lipůvce zdržení tak 2 minutky, drobné zdržení taky v Kuřimi. No a ještě se jdeme podívat do centra města Brna. Tady jsme měli havárku někde u Žabin, u Pisárek, pardon. Tady vidím, že už je to vyřešené. Průjezd obnovený, kolony se netvoří. Zvonařka, Křenka, Olomoucká, Dornych. Tady vidím, že zdržení je pár minutek. Tak šťastnou cestu a kdyby cokoliv, volejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, dneska během rána dopoledne zataženo, možná v dopoledních hodinách ještě slabé přehánky. Odpoledne by se mělo protrhat. Mělo by být polojasno, teploty 27 až 29 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio. Roman Koloděj, Free Radio.

0: Kapitola Lipo a Debí, ležím ve tvé blízkosti, 8 hodin 39 minut aktuálně, pojďme na kinonovinky. Anča Hubová je nachystaná.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: A tento týden pro vás mám i jeden takový speciální krátkometrážní česko-švýcarský snímek s názvem Kinotaj. 5 krátkých filmů o dobrodružství, fantazii, hrách i o tom, jaké to je hledat svoje místo ve světě. Podíváte se do světa dětské hry bez dohledu dospělých, v pohádkové výpravě za liščím ocáskem se skupinou dětí se naučíte věřit v kouzlo zázraku, no a jinde bude stačit třeba obyčejný telefonát, aby se vaření proměnilo v malou grotesku o tom, že člověk by se někdy opravdu potřeboval rozstřihnout na 2 půlky. Tak tohle je tak ve zkratce, o čem zhruba bude krátkometrážní snímek s názvem Kinotaj.
3: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
8: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
7: A mytí oken?
8: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
9: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Free Radio 107.

0: za námi zpátečka do roku 1998. Tohle DJ Visage. 8 hodin 57 minut, aktuální čas. Přátelé, pokračujeme.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A frčíme dál. Za chvilku 9. po 9. mrkneme na krimi zprávy, co zajímavého řešili strážníci městské policie Brno, a koukneme i za brněnskými kriminalisty z muziky, to nejnovější. Kacaj hrát bude Natasha Bedingfield s novinkou Dat Dat Dat, a nebo Dominika I Got To Let You Go z roku 1995. Já jsem Roman, přeju nádherné pohodové ráno. Je tu pondělí s datem 31. srpna, poslední srpnový den. Zítra už přivítáme září.
2: Free Radio 107 FM.

0: Ed Sheeran, 6 minut po 9. Pojďme omrknout, jak vypadá doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Kde pak máme problémy? Pozor, Žitná, Řečkovice, křižovatka s ulicí Dlouhého. Ne, tady bourala dvě osobní auta, počítejte s drobným omezením. Ještě stále taky, kdo jede z Blanska směrem na Sloup na Moravě, tady havaroval motorkář na místě, policie a předpokládám i záchranná služba. Jak vypadá provoz aktuálně v centru města Brna? Zdržení očekávejte na ulici Opuštěná, Zvonařka, Dornych, na Křence, drobná kolona, taky na ulici Křížová a Poříčí, Vídeňská. Tady taky chvilku postojíme. Na Melady Horákové nahlášena taky kolona a ještě vidíme v Židenicích na ulici Táborské, tady je taky kolona nahlášena na pár minutek. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte, my to rozhlásíme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, teploty by měly dnes vyšplhat na 27 až 29 během rána a dopoledne. Ještě zataženo, odpoledne by se mělo objevit i sluníčko.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Faruko.

0: Bestiale, Eiffel 65. Za námi máme 14 minutek po deváté, jdeme na čerstvé krimi zprávy. Na telefonu je připravený pan Jakub Ghanem, mluvčí strážníků městské policie Brno.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré pondělní dopoledne posluchačům, je do studia Free Radio. Šprýmař, který se v sobotu odpoledne pohyboval Obřanskou ulicí, vyvolal velké znepokojení u kolem jdoucího. Zapojil totiž svou fantazii, když si všiml, že se pod zdejším mostem pravděpodobně v souvislosti s nedalekou rekonstrukcí ocitla podlouhlá hromádka štěrků v délce okolo 2,5 metru. 39-letému muži připadala legrační podobnost s hrobem a tak na jednom konci zasunul mezi kamení dřevěný kříž. Strážníci se přesvědčili, že pod štěrkem se neukrývá nic jiného než tvrdlá půda a muž s úsměvem potvrdil, že dojem hrobu záměrně vytvořil z recese. Strážnice i strážník měli pochopení pro jeho dobrou náladu, přesto ho požádali, ať stlučená dřevěná prkenka odstraní, aby výjev neděsil kolem jdoucí. Fotku si můžete už teď prohlédnout na Facebooku i Instagramu městské policie Brno. Přeji pěkný začátek týdne a příjemný poslech Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Family. Tohle je David Guetta. Máme 9 hodin a 20 minut. Pojďme na další čerstvé krimi zprávy od brněnských kriminalistů.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré dopoledne. Hned 3 výtečníci skončili včera odpoledne v rukou brněnských policistů. Všichni totiž porušili podmínky uložené za krádeže z předchozího období. První z nich se kolem 2:30 odpoledne pokusil v prodejně oděvů v brněnské Vaňkovce ukrást 2 košile. Počítal si přitom velmi barbarsky. Bezpečnostní čip proti krádeži z oděvu vytrhl tak, že v košili zůstala díra. Zboží si ukryl pod své oblečení, prošel bez zaplacení přes pokladní zónu a dal se na útěk. Ten se mu však nezdařil. Ostraha ho po několika metrech dostihla a následně předala přivolaným policistům. O hodinu později vyjížděli policisté k dalšímu případu. Na Lesné si jiný muž v prodejně potravin naskládal více zboží do batohu než do nákupního košíku a domníval se, že nenápadně projde přes pokladny. Ani jemu se však

0: za námi Dominik a God Let You Go z roku 1995. 9.30 právě teď, pojďme mrknout, co je nového. Přichází Katka a čerstvé zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezké pondělí. Festival židovské kultury Štetl si letos kladl za cíl připomenout a oživit prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Podle pořadatelů se to povedlo, navíc se počítá i s trvalou připomínkou synagogy po plánované výstavbě na pozemku. Přehlídka začala ve středu a včera skončila. Prezident Petr Pavel nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby k ústavnímu soudu ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Chce vyčkat na to, jak soud vyjasní kompetence vlády a prezidenta. Norsko včera nadále truchlilo nad úmrtím krále Haralda V., který zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech. Po celé zemi se konaly bohoslužby za zesnulého panovníka. Nedaleko královského zámku se konala smuteční mše, které se zúčastnila rodina. Filip Salač první velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Ze včerejšího závodu Moto2 v Aragonii odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Měl potíže s palcem levé nohy. Závod MotoGP vyhrál domácí Španěl Marc Marquez.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme na silnice omrknout, jak to vypadá. Pozor v Řečkovicích, Žitná křižovatka s ulicí Dlouhé Hony. Bourala tady dvě osobní auta na místě policie České republiky. Aktuálně provoz hustý, dávejte pozor. Od exitu 203. Tady vidím, to jsou Bedřichovice. Tady máme nahlášenou kolonu, kdo jede ve směru na Brno, tak se obrňte trpělivostí. Tady je to minimálně na nějakých 15-20 minutek. Další komplikace jsou nahlášené na ulici Opuštěná, Zvonařka, Dornych, Nové Sady, Křenka, Olomoucká a taky na ulici Husové postojíte. Tak šťastnou cestou, kdyby cokoliv, volejte.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Dneska podle meteorologů zataženo, během rána a dopoledne a odpoledne by se mělo vyčasit. Teplota aktuálně 21 stupeň, odpoledne 27 až 29. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better yet, go to time.

0: Martin Garrix, Real Love, 9.39, za chvilku Lizot, Marlon Hofstadt, taky Marshmallow, Dr. Alban, Sing Hallelujah. Tohle všechno vám budeme hrát do 10. a po 10. hodině dopolední, co? No, budeme soutěžit. Mám tu pro vás připravený tajemný film, tak se těšte, nenechte si dojít. Opět tu mám pro vás parádní výhru.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytlažuj, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: Free Radio 107 FM.

0: Aleluja. Tohle je Dr. Alban. 9 hodin 54,5 minutky. Aktuální čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A frčíme dál. Za chvilku tajemný film, prozradíme první nápovědu, ale ještě předtím vyrazíme na Jadrán. Tohle je Michal Kury, hrát bude Alessandra Moroso. A dále DJ Bobana. Somebody dance with me. Přátelé, za chvílečku prozradím první nápovědu z tajemného filmu. Těšte se na to, soutěžte a vyhrávejte.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: ještě omrknou dopravu, než se vrhneme na tajemný film. Tak pozor si dávejte, přátelé. Na Brněnsku, kdo jede z Deblína směrem do Křoví, došlo tady ke střetu nákladňáku se záchrannými složkami. Dávejte na to pozor, tady je policie na místě rozhodně. Záchranáři předpokládám asi další taky, takže nákladní vozidlo se záchrannými složkami se tady střetlo, tak buďte velmi opatrní. Ještě koukám, další komplikace nejsou, vidím akorát na D1 na 214 km směrem od Brna na Vyškov, tady je na krajnici nákladní auto s poruchou, tak opatrně, ať do něho nevrazíte, jinak počítejte ještě s hustým provozem v centru města Brna, vidím úzká Trnita, Křenka, Olomoucká a Křížová Poříčí, taky je kolem Mendlova náměstí, postojte nějakou chvilku. Podobně drobné zdržení, tak 2-3 minutky na Dornichu. Šťastnou cestu, kdyby něco volejte nebo použijte naší aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak mělo by se vyčasit, odpoledne uvidíme, kam až to vyšplhá. Teplota v centru Brna aktuálně 21 stupňů, jinak tam máme zataženo a drobně nám tam poprchá. Odpoledne snad už bez deště a mohlo by se objevit údajně i sluníčko. Odpolední maxima 27 až 29.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali a...

tohle Bingo Players Rattle. Přátelé, já jsem tak nějak zapomněl, že už jsme měli vlastně prozradit první nápovědu z tajemného filmu. Tenhle ten okamžik už většinou prozrazujeme druhou. Tak víte co? Spojíme teď dvě nápovědy dohromady, ať o ní nepřijdete. Tajemný film je tady. Pojďme na něj. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Dneska budeme hledat, pozor, americké dobrodružné romantické drama, které bylo natočené v roce 1995. Tento snímek přišel i k nám do českých kin. 21. září roku 1995 jsme ho mohli omrknout. Hlavní hrdina po dotočení tohoto filmu přísahal, že tohle byla jeho poslední akční role. My hlavního hrdiny totiž známe spíše z takových romantiáren, nežli akční hrdinu. Náklady na výrobu byly 55 milionů amerických dolarů a celosvětově si tento snímek vydělal 127,6 milionů. Není to vůbec špatný. Tak, berme to jako dvě nápovědy dohromady. Za chvilku dáme třetí. Michal Kury, Jonas Blue a JP Cooper. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film.
1: Tajemný film. Na Free Radio.
2: Tajemný film. Na Free Radio. Jdeme na nápovědu číslo 3. Přátelé, Mel Gibson. Mel Gibson, známý herec, byl v jednu chvíli s tímto projektem velmi spojován, ale nakonec se rozhodl, že v tomto filmu účinkovat nebude a dal přednost filmu Statečné srdce z roku 1995, který režíroval a navíc v něm hrál i hlavní roli. Jedna z hlavních hereček v tomto filmu, ano, hraje tady i žena, tak musela na pár dní opustit natáčení, protože dostala ušní infekci, která vyžadovala hospitalizaci. A za svoji roli v tomto filmu dostala $350,000. Je to oproti srovnání s mužskou hlavní rolí, je to nic, protože oba dva hlavní hrdinové, pánové, dostali dohromady za účinkování v tomto filmu celkem 14 milionů. Takže každý si vzal 7 milionů za to, že tady hráli. A herečka, která tady hrála hlavní roli, tak dostala pouze 350 tisíc. No, kde je spravedlnost? 10.21. Pink, za chvilku Neptunika, DJ Bobo a čerstvé zprávy.

0: Somebody Dance With Me a DJ Bobo. Tohle je legendární záležitost u nás na Free Radio z roku 1993. Velká vzpomínka nás, krásný devadesátky. 10 hodin 30 minut, pojďme na zprávy. Je tady Petra, prozradí nám, co je nového.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Pěkné dopoledne. V Komíně došlo k osazení značek, které oznamují rezidentní parkování také na parkovišti u hřbitova. Zatím zde chybí modrá čára na zemi. Důležité a platné je však svislé dopravní značení při vjezdu na parkoviště. Regulace platí ve všední dny od 17 do 6 hodin přes noc. Od září se změní zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst. Budou dostupná ve všech obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce. Ceny ropy se dnes kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Íránem zvyšují. Severomořská ropa Brent před 8 hodinou ráno vykazovala růst asi o 2,9% a pohybovala se okolo $91 za barel. České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem a soupeřka mají co vracet. Před 2 lety na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne v 19 hodin.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Tak jdeme taky v rychlosti omrknout, jak vypadá provoz aktuálně, kde si dávat pozor. Vidím na příjezdu do Brna po D2 na kilometru 1,5 od Bratislavy došlo tady k dopravní nehodě 2 dodávek, které po nehodě stojí u krajnice. Dávejte pozor, přece jen Hrnčířská, tady vidím Brně, Botanická, Hrnčířská, nabouralo tady osobní vozidlo do Ostrůvku. Tady dávejte taky velký pozor. No a koukám, kdo jede z Deblína směrem do Křoví, došlo tady ke střetu nákladního vozidla se záchrannými složkami. Opatrně tudy, kdyby náhodou cokoliv, tak nám zavolejte nebo použijte naši aplikaci a my to rozhlásíme. Tam to můžete namluvit na 2 kliky. Jinak zdržení drobné ještě na Dornichu a na Zvonařce a vidím opuštěná kolem Mendlova náměstí, taky tady vidím drobnou kolonu na ulici Křížové. Šťastnou cestu, kdyby něco, ozvěte se. Díky.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Meteorologové pro dnešek hlásí teploty, které by měly dosahovat 27 až 29 stupňů Celsia. Údajně má být během rána a dopoledne zataženo, občas přehánky, odpoledne se má vyčasit, tak uvidíme. Snad to vyjde. Zítra už sluníčko, teploty 25 až 27.

0: Offenbach na Free Radio, 10 hodin 38 minut. A my jdeme na poslední nápovědu z tajemného filmu.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
0: O co soutěžíme, kdo uhodne, tak má u nás poukázku voucher v hodnotě 300 Kč na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Tak, pojďme na poslední nápovědu, tady vám můžu prozradit hlavní důvod, proč jsem se rozhodl dneska tento film hledat, protože dneska slaví narozeniny jeden z hlavních představitelů a tím je Richard Gere. Richard Gere dneska slaví narozeniny. 77. Krásný. Tak všechno nejlepší. Vedle něj v tomhle filmu Sean Connery. Sean Connery a Richard Gere v hlavní roli. Tohle by mělo stačit. Teď můžete volat.
1: Tajemný film.
0: 790-107-107. V jakém filmu se objevil Richard Gere vedle Seana Conneryho? Jedná se o dobrodružné romantické americké drama. Tak dám vám ještě na rozmyšlenou 30 vteřin a pak vám to když tak prozradím.

0: ste, Jack Style a John? Čo ste, Jack Style a John? A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
3: Tak jdeme se podívat na naši telefonní linku. Kdo pak se dovolal jako první? Dobrý den.
4: Ahoj, tady Libor.
3: Libor, Libora, zdravíme. Libor by nám mohl prozradit správný název dnešního tajemného filmu.
4: Je to První rytíř.
3: První rytíř, že by... A je to První rytíř. Tak, veliká gratulace. Richard Gere, Sean Connery v hlavní roli, První rytíř. Moc gratuluju, je to tvoje. Máš tady u nás... poukázku v hodnotě 300 korun na pizza bombastika, doufám, že si pošmákneš. A vydrž na telefonu, Libore, nepokládej. Přátelé, První rytíř, startem nového pracovního týdne a zítra i startem nového školního roku. To byl dnešní tajemný film, zítra pokračujeme.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
15: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
16: Pak hrnky, flešky, kufříky,
15: vyměním za kuponky.
16: Škola volá!
14: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
17: Vytvořeno s použitím AI.
18: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
19: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
20: Free Radio 107

0: Krásné pondělí.
1: Krásné pondělí Pavlínkám. Pavlín je dneska slaví.
0: Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Posíláme.
0: No a taky si užívejte poslední prázdninový den všichni.
1: Poslední prázdninový, to je takový divný, že? Pondělí.
0: Poslední prázdninový den, no.
1: Poslední prázdninový den, zítra to nastává, no.
0: No jo, no.
1: Ty bláho, ale dlouho odpočívali děcka, že?
0: No, letos to měli trošku prodlouženější, bych řekla.
1: 2 měsíce, no, krásný. No. Tak zítra to startuje, já doufám, že to zvládneme všichni, ať už děti nebo rodiče. A pojďme se seřídit hodinky, protože máme přesně 10 hodin 55 minut a 45 vteřin.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Tak 11. se blíží a s 11. střídačka. Peťa je připravena a k tomu i skvělá nálož muziky. Tohle je Aquagen. Hrát bude i Jacksony a Rafaela Cara. A dáme taky legendu z roku 1995 i Rotik. Mějte se krásně, já se budu těšit zítra zase v 7 ráno.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Fajnko stále s vámi i po 11. hodině už v tuhle chvíli. Já, Peťa Hlávková, startují celebritky, Taťána Kuchařová se provdala a za koho, tak to se dozvíte za chvíli.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Faruko.

0: na Fee Radio.
1: Modelka Taťána Kuchařová už svou životní novinku neskrývá. Jen několik hodin poté, co na veřejnost prosákly informace o její utajené svatbě, se ozvala samotná novomanželka. Poprvé naplno ukázala muže, kterému řekla své ano, a pochlubila se romantickými snímky. Novým manželem Kuchařové je opět Ondřej, ale je to lékař spojený se stomatologií, kterého modelka až do svatby úspěšně držela mimo světla reflektorů. Tak a tím láska jenom kvete.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: OTC na Free Radio, my už jdeme na další muziku. Za chvíli už Florida se Sivou. Budou to i Rehab a Mustafa Hyperman společně s René. Nebo Romano Sapienza a Rodriguez za chvíli zprávy.
1: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní

0: www.dajkin.cz. Když práce, tak Dajkin. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné dopoledne. U nákupního střediska Lipsko na Libušině třídě v Kohoutovicích vznikl nový klimapark. Původní dětské hřiště se proměnilo ve veřejný prostor pro děti i dospělé. Jsou tam mlžítka, pítko, nové posezení a zeleň. Součástí je také systém, který podle aktuální teploty automaticky spouští zavlažování a ochlazovací trysky. Klimapark se slavnostně otevře dnes ve 14 hodin. Dva chlapci, kteří se minulý týden zranili při havárii u Doubravníku na Brněnsku, když s nimi boural opilý trenér, už jsou v domácím léčení. Zbylé dva přeložili v dětské nemocnici v Brně z Arona Jip. Při nehodě vezl fotbalový trenér v osobním autě pět dětí. Jeden chlapec zemřel. Muž nadýchal téměř 4 promile. Zatím zůstává v nemocnici. Na více než 900 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himalajského ledovce, také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů nejméně 16 lidí. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Pabla Carreňa a příště narazí na britského kvalifikanta Tobyho Samuela, který zdolal Tomáše Machače. Plíšková po odvráceném matchballu porazila Belgičanku Van de Winkelovou. Dohrála Barbora Krejčíková.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
3: Jdeme se společně podívat na silnice. Pozor si dávejte na Brněnsku v Tišnově ulici v ulici Kukýrna. Na křižovatce s Polní tady došlo ke střetu nákladního vozidla s dodávkou a komunikace je neprůjezdná. Brno jako takové naštěstí bez nehod. Trošku si postojíte na D2 ve směru do Brna od exitu 3. No a kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to sdělit i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
3: 23 stupňů máme aktuálně venku, za chvíli už nám přestane pršet. Co se týče ještě dnešního dne, tak by nám teploty měly dostoupat na 27 stupňů. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat kolem 25 stupňů a očekává se polojasná obloha. Teď už Florida se Sijou.

0: I'm on the prowl.
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.
3: Around the world.

0: Gabriela Soukalová se stala dvojnásobnou maminkou. Bývalá biatlonová hvězda přivedla na svět druhou dceru, která dostala jméno Gloria Gabriela. Jak sama prozradila, jsme neskutečně šťastní, že všechno dobře dopadlo a že ji konečně můžeme držet v náručí. Vítej na světě, naše holčičko. Jsme obrovsky šťastní, že tě máme. Gábie vychovává s kadeřábkem starší dceru Izabelu Gabrielu. Ta se narodila v září roku 2021 a rodiče se tak drželi stejného principu při výběru jména a také jejich mladší dcera nese jako druhé jméno Gabriela. Nyní tak čeká na Gabrielu Soukalovou společný rodinný život ve čtyřech a my ohromně gratulujem.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Free Radio 107.

0: Unlimited na Free Radio krátce před 12. My jdeme na další muziku. Za chvíli už Steve Aoki. Dáme si i Verunu. A zazní i The Colors.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Ladíte vlnu 107 FM, konec velkých omezení v Brně, linky brněnské MHD se ve většině případů vrátí na původní trasy od zítřka. A více o tom za chvíli.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali a

0: Alexiana na Free Radio, my jdeme do Brna. Free Radio, žijeme Brnem. V Brně se totiž od zítra mění trasy některých linek MHD, skončí většina letních výluk a linky se z velké části vrátí do svých původních tras. Především se na původní trasu vrátí páteřní tramvajová linka 1. Větších změn se týká i vedení autobusových linek kolem výstaviště. Na opačné straně města se na své trasy přes staré letiště vrátí také trolejbusové a autobusové linky 21, 31, 33 a N96 a končí také uzavírka Olomoucké ulice. Do svých tras se i po Reneské ulici vrátí tramvajové linky 7 a 8. Teď už Lučenzo.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Muzika na Free Radio za námi a my jdeme na další. Za chvíli už se k vašim uším chystá Florida a David Guetta. Budou to i Tiesto a Gabre Ponte. Nebo Rita Ora, teď už ale zprávy, se kterými přichází Peťa.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji hezké pondělí. Zítra v 16 hodin se uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Pro děti bude připraven také doprovodný program. Městská část Brno-Střed hřiště kompletně zmodernizovala a rozšířila. Ať už vláda důchodcům od ledna přidá 300 korun nebo penze zvedne v průměru o dvojnásobek, jak zvažuje, české důchody zůstanou pod průměrem 38 států s rozvinutými ekonomikami v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Čeští seniori jsou však podle analýzy této organizace relativně méně ohroženi příjmovou chudobou. Pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech, se uskuteční 9. září. Nový král Håkon už v sobotu večer v norské televizi pronesl první projev, ve kterém poděkoval svému otci za to, že byl tak dobrým tátou. Zítra složí v norském parlamentu přísahu na ústavu. Klasický korunovační ceremoniál se v dnešním Norsku už nekoná. Necelá stovka lidí se zapojila do hromadné potyčky před začátkem sobotního fotbalového utkání mezi Zbrojovkou Brno a FC Zlín. S největší pravděpodobností šlo o fanoušky obou klubů. Zranění ani škody na majetku hlášeny nejsou. Zbrojovka vyhrála 3-2. Artis si v Pardubicích připsal první vítězství v první lize 2-1.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Pozor si dávejte na D2, postojíte si tady zhruba od exitu 3 ve směru na Brno. Stojí i dálnice D1 ve směru na Vyškov od 194. po 196. nám to tady popojíždí. Jinak to vypadá, že Brno je bez nehod. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 23 stupňů máme aktuálně venku. Během odpoledne očekávejte projasňování oblohy a nejvyšší denní teploty by se ještě dnes měly pohybovat na 27 stupních. Zítra se očekává polojasná obloha s teplotami na svých maximech kolem 25.

0: Free Radio. Free Radio. Nothing is kidding.
1: Do kin vtrhl dobrodružný akční sci-fi snímek Vzhlížet ke hvězdám, který se odehrává ve světě s decimovaným chřipkou. Mladík Hick, jehož pandemie připravila o rodinu, přežívá na opuštěném letišti s postarším Benglim. Ten působí, jako by se v postapokalyptickém světě už narodil, zatímco Hick stále sní o světě, v němž nemusí odrážet útoky gangů. Určitou naději mu dává hlášení ze vzdáleného letiště, které občas zachytí na své vysílačce. Po nečekaných dramatických událostech se rozhodne hlas následovat. Jak to dopadne, to se dozvíte na novém dobrodružném akčňáku Vzhlížet ke hvězdám.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
3: Ano! Ano!

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Passion Fruit na Free Radio. Máme přesně 12 hodin 53 minut a jdeme na muziku. Za chvíli už je Afrojack, Sia a David Guetta. Taky zazní Florence and the Machine. Nebo Robin Schulz a Walter Matt, no a přichystaná taky Kýťa Kolibová, kterou zdravím. Ahoj, přeji krásné odpoledne. Co se nám dělo v Brně? Tak prosím tě, ne každý vtip dopadne na úrodnou půdu a o tom se přesvědčil šprýmař z Brna, který zavítal do Obřanské ulice, tam našel ležet hromadu štěrku a nenapadlo ho nic lepšího, než tam vrazit dřevěný kříž.
1: Aha.
0: Opravdu to vypadalo jako korobeček.
1: Ano.
0: Mělo to přes 2,5 metru, no a samozřejmě to znepokojilo ostatní obyvatele této městské části a tak zavolali strážníky, kteří po odkrytí samozřejmě štěrku zjistili, že se jedná o pouhý, že tam nic není, je to pouhý vtip. Ale jako mě to docela pobavilo, já mám černý humor taky ráda, ale
1: na tom kříži mohlo být něco napsaný, že?
0: To asi nebylo úplně, ale musel to samozřejmě odstranit a omluvit se, že už to teda nikdy neudělá a tak. Tak
1: a jsme oni tady měli jako zjistili, kdo to udělal.
0: Jo. Tak mě to taky tak jako trošku pobavilo.
1: Tak si to nehrajte s kamením, jo?
0: Kýťa Kolibová už za chvíli, máme 12 hodin 54 minut.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Spectrum Say My Name jako hitovka od Florence and the Machine po 13. hodině. S vámi už Kristýna Kolibová. Doufám, že při pondělku se máte báječně. Dneska je takový významný den, nebo jestli se to tak dá jako vyzdvihnout, že je vlastně poslední den prázdnin. Do toho je už tak nějak jako znát, že ten školní rok přece jenom nastupuje třeba i na silnicích. K tomu má můj tchán Radomil narozeniny. Ano, Radek by mohl poslouchat, tak přejeme všechno nejlepší i za Michala a posíláme teď novinku Sony Fodera Say Something jako speciálně narozeninový kousek a čin-čin. Ťukám takhle na zdraví na dálku. No a po 13. hodině přihodíme další zajímavosti. Mám tu pro vás samozřejmě připravený jazykolam. Taky mimochodem tenhle týden bude speciální jízda na automotodromu, na který si budete moct vyrazit, na čem budete chtít, ať už to budou kolečka, či kole. No bude toho hodně, za chvilku vám o tom povykládám a moc ráda vás pozvu. Tak zůstaňte s námi s tou nejlepší taneční energickou muzikou po 13.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Faruko.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: A říkala jsem si, přátelé, když je dneska takový speciální den, tak začneme pěkně z ostra, jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojiště, je potřeba se i na ten školní rok, že děti, trošku připravit, čekají vás určitě nějaké prezentace, nějaké zkoušení, tak aby člověk hezky plynule mluvil, jazykolámek je tu od toho. A já tu mám jeden takový delší, myslím si, že je docela známý, tak snad se chytnete, přátelé, a když to zvládnete říct jednou správně, tak jste vyhráli a jste úžasní. Pojďme si to říct. V hlavní roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. Třeba mě nejvíc dělá problém na závěr Klára Králová. Ale pojďme hezky pomalu, ať si to zapamatujete. Tak první část. V hlavní roli Lorda Rolfa, pojďte se mnou, v hlavní roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus. V hlavní roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. Ano, mrška se jmenuje takhle složitě, je to Klára a potom Králová. Fuh, je to náročné, ale myslím si, že to zvládnem. Tak pojďme na to párkrát pomaleji. V hlavní roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. Máte to? Můžeme ještě párkrát za sebou, klidně si to napište, dneska je to fakt těžký. V hlavní roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. Tak já už to jako máme odažitý, takže já už se do toho jdu pustit a schválně se mi to podaří. Aspoň jednou, dvakrát opravdu bez přeřeknutí. Zas taková legrace to dneska není, ale o to víc je to výzva a je super, když to zvládneme. Takže já se jdu zase zhluboka nadechnout. A jdeme na to, už koukám do stěny. V hlavní roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. Uf, v hlavní roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. Uf, v hlavní roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová. Přátelé, já myslím, že třikrát a dost a to úplně stačí. Ani to nemusí být svižně. Zkuste si to napsat, zkuste to, přátelé, přelouskat a když se vám to podaří aspoň jinou bez přeřeknutí, tak vám dávám medaily a takhle na dálku. Moc gratuluju.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj, toto je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Mr. Feeling alias Mr. Cítia od Master Boys roku 1996. Po 90-kách něco novějšího pošleme spoustu polipků od Artemas. I like the way you kiss me, bude taky Don't Hurt. Yves V a Conor Maynard a k tomu Hard to Say I'm Sorry. A rok 2002, tak i něco novějšího.

0: Něco staršího, ale hlavně stále energicky a tanečně nabitýho. Minutku před půl druhou připravené zprávy od Peti.
1: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Hezké odpoledne. V Brně se proměňují dvě lokality, kde vznikají rozsáhlé komplexy. Stavba na místě někdejšího obchodního domu Tesco u hlavního nádraží postoupila do další fáze a dostala se nad úroveň terénu. Velká investice už se projevuje taky v Králově Poli, kde nový komplex nahradí bývalé jaselské kasárny. V jejich areálu se natáčel seriál četnické humoresky. Letošní prázdniny jsou, co se týče dopravních nehod, nejhorší za posledních 5 let, a to statistiky ještě nejsou definitivně uzavřené. K neděli zemřelo na našich silnicích 98 lidí, což je o 13 více než loni za stejné období. Jedním z důvodů mohla být i vedra a s tím související únava a nepozornost řidičů. Tou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Finsko hostilo jubilejní mistrovství světa ve hře na imaginární kytaru. Do soutěže se zapojilo 50 účastníků ze 13 zemí. Každý měl přesně minutu na to, aby porotu zaujal svým vystoupením. Netradiční šampionát se v zemi pořádá už od roku 1996. Pivot Martin Kříž včera před domácím publikem a rodinou absolvoval rozlučku s českou basketbalovou reprezentací. V posledním utkání v národním dresu přispěl v nečekaně dramatickém duelu s Norskem v předkvalifikaci o mistrovství Evropy 8 body, 3 doskoky a asistencí k výhře 108-97 po prodloužení.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: A pojďme se podívat na silnice, kde to vázne, kde jsou komplikace. V Žabovřeské vesmíru na Královo pole stojí porouchané auto a projíždí se jedním pruhem. Opatrní buďte taky na dálnici D1, porouchané auto je ve směru na Prahu, 190. kilometr, a taky 209. ve směru na Brno u Holubic, tady stojí u Krajnice odstavené nákladní auto. Nějak extra by to tam překážet v provozu nemělo, ale i tak buďte opatrní a obezřetní. No a v Brně se zatím jede jakž takž dobře a plynule, i když je znát, že už ty prázdniny opravdu končí, takže ten provoz houstne a už se vracíme zpátky do takových těch klasických odpoledních kolejí, kdy tady bude vládnout odpolední špička, ale ještě chvilku to pojede asi dobře, tak držím palce, kdyby cokoliv dalšího, tak nám přihoďte na naši dopravní linku, případně do aplikace Free Rádia.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Krásný letní den, 26 stupňů, k tomu převážně oblačná obloha. Sem tam sluníčko vykoukne, pak se zase schová, tak nějak s tím je potřeba počítat pro dnešní odpoledne s proměnlivou oblačností, s tím, že večer by se mělo zatáhnout úplně do rána, potom teploty kolem 14-15 stupňů a přes den maxima do 25. Zítra opět proměnlivá oblačnost, odpoledne bude více slunce. No a takhle nějak příjemně kolem 25 nám to určitě vydrží do čtvrtka. V pátek by pak mohla být i letní třicítka.

0: Free Radio. Burza práce.
1: A dneska jdeme hledat vedoucí zdravotního oddělení a taky elektroinženýra.
0: Free job.
1: Vedoucí zdravotního oddělení na koordinaci, kontrolu a chod zdravotního oddělení v Centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením. Zpracovávání docházky, plán služeb, vykazování úkonů, vyúčtování péče a další činnosti vedoucího zdravotního oddělení. Požadavky vzdělání středoškolské s maturitou nebo vyšší odborné, případně vysokoškolské. Praxe v pobytových sociálních službách, zkušenosti s vedením týmu, výborné organizační a komunikační dovednosti, empatický a vstřícný přístup při komunikaci s klienty a s kolegy. Vždycký průkaz skupiny B je výhodou. Nabízí plný úvazek, 8-hodinové směny od pondělí do pátku, 10. platová třída dle odpracovaných let, dovolená v délce 30 dnů, 5 dnů indispozičního volna v rámci FKSP, příspěvek na stravování v organizaci a penzijní připojištění a spousta dalších zajímavostí. Pokud vás zajímá víc, tak mrkněte na web freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: A hledá se taky elektroinženýr, návrh i specifikace energetických systémů a jejich komponentů. Výběr a technické posuzování baterií, střídačů a měničů, integrace hardwareu se softwarem a energetickým managementem, příprava a provádění testů. Požadavky: vysokoškolské vzdělání v elektrotechnice, elektronice nebo příbuzném technickém oboru. Zkušenosti s hardwarem, energetikou nebo průmyslovými technologiemi. Orientace alespoň některé z těchto oblastí: bateriové systémy, střídače a měniče, výkonová elektronika, fotovoltaické systémy, řídící systémy a nebo energetický management. Angličtina minimálně na úrovni B2 a řidičský průkaz skupiny B. Nabízí plný úvazek, plat 70 až 95 tisíc korun měsíčně, 25 dní dovolené plus 5 sick days, flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova, příspěvek na stravování, telefon a další benefity. Více opět najdete na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
0: Free Radio 107.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Tento týden myslím i na malé ladiče Frička, protože mám pro ně připravený dobrodružný rodinný animák Tajemství džungle, který vypráví o 9leté Elizabeth, která přijíždí na letní prázdniny za svou rodinou do amazonského dnešného pralesa, kde její tatínek pracuje jako kartograf. Poté, co spadne ze žebříku, maminka ho musí odvést do nemocnice, zatímco Elizabeth má dohlédnout na svého neposedného bratřička Lea. Ten se však zatoulá do džungle a Elizabeth ho musí najít dřív, než se rodiče vrátí domů. Česko-polská animovaná pohádka Tajemství džungle právě teď v kinech.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Frička. 2002.

0: těžký se omluvit. Hard to say I'm sorry. O tom se zpívá právě v tomhle hitu v roce 2002. 13 hodin 54 minut. Před námi další kousky. Třeba připomeneme Pretty Woman. Tahle filmová hitovka v podání od Aztek Pitbull Gabry Ponte bude i novinka od Faruka. Taneční Madrid a k tomu taky Pump It. Rok 2006 a Black Eyed Peas nás přesunou do tohle roku díky tomhle skvělému hitu. No a pár minut před 14. hodinou tady pro vás máme první tip, co byste mohli podniknout, a něco dalšího se pro vás ladí samozřejmě po 14.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Free Radio 107 FM.

0: po 14. hodině tipy, kam vyrazit, a bude to, přátelé, tento týden pestré. Už jsem zmínila a ráda vás vezmu na mimořádnou jízdu na automotodromu, kde si můžete závodní dráhu projet na čemkoliv, co je na váš vlastní pohon. Ať už je to kolo, koloběžka, kolečkáče nebo nějaký jiný prostředky, tomu se povinujeme za chvíli. Mrkneme se společně na další zajímavý program. Třeba se chystají slavnosti chleba, což zní úplně báječně, hned tam vyrazím. To bude víkendová záležitost a pak tu pro vás mám ještě hasičský gulášek, takže spousta dobrot a spousta zajímavostí, které budete moct zažít jak v Brně, tak i v blízkém okolí. Začínáme právě teď úderem 14. hodiny, 4. minuty k tomu a k tomu skvělá novinka Waterman. Bam, bam.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali a

0: Vlča Electric. Free Radio. Kam vyrazit?
1: Jaké to je být závodníkem nebo závodnicí na automotodromu tady u nás v Brně? Jo, Masarykov okruh si budete moct projet, přátelé. Mimořádně tuhle neděli 6. září od 17 do 19 hodin. A nemusíte mít žádný velký fáro, stačí mít brusle, koloběžky, mít kolo nebo třeba longboard, jednokolky. A nebo jestli nemáte žádný takovýhle zařízení a třeba vás to nebaví, radši běháte, tak si můžete tuhle dráhu proběhnout. Ano, tentokrát jsou zváni všichni na ten vlastní pohon. 2 hodiny budete moct jezdit na celé délce okruhu a vyzkoušet si tenhle báječný pocit, každou zatáčku projet a mít u toho, myslím si, docela fajn adrenalin. Helma je povinná, bez ní nebude nikdo vpuštěn na trať, samozřejmě kromě běžců. No a jinak zdravotní dohled bude zajištěn, ale jinak, jak si to užijete, bude záležet na vás. Už tuhle neděli 6. září od 17 do 19 hodin Masarykův okruh Automotodrom Brno a říkáte si, tyjo, jak se tam dostanu, spojení linkou 401 nebo 402 ze zastávky Starý Lískovec, Smyčka nebo ze zastávky Osova. Potom můžete taky využít možnost dojet autem, ale nedojedete až úplně dovnitř, je potřeba počítat, že si tam budete muset kousek dojít, ale i tak dá se určitě k automotodromu dostat, ať už MHD nebo vlastním autem, a myslím si, že tohle je krásná příležitost, jak si užít mimořádně Masarykův okruh, a to třeba na kole, na koloběžce nebo na svých krásných bruslích.
0: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: jeden z těch nejpovedenějších kousků z roku 2006. Za mě jednoznačně Black Eyed Peas a Pump It, tak doufám, že jste si trsli s náma. Minutku před půl třetí připravené zprávy doprava počasí a z hitu třeba Rekard a Call On Me. Těšit se můžete i na Rudimental. Společně s Hello Air vypustí hit Waiting All Night a do třetice Freestyler. Takže další novější, ale i osvědčené starší kousky, o které se postará taky třeba Bomb Funk MCs a jejich rok 1999, což si myslím, že docela i tak jako odpovídá. Jo, tenhle rok jim patřil. Co si dáme za další muziku? Víme, co se chystá teď, to jsou zprávy od Peti.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Hezké odpoledne. Tramvajová výluka v Kněžické ulici se zítra překlopí do třetí etapy. Kvůli rekonstrukci kolejí bude nejméně do konce září nadále omezený provoz tramvají přes zastávku vozovna Komín. Dobrou zprávou pro cestující je návrat šalin do smyčky Ečerova v Bystrci. Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost od 6. září zdarma. Zatím do konce roku a s předpokladem stát.

0: Malého trvání. Bezplatné zpřístupnění muzeí a galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, navazuje na jarní pilotní projekt. Zapojí se také 4 objekty Moravské galerie. V Košicích se narodil největší chlapeček letošního roku. Josífek přišel na svět téměř 5 kilogramy a porodnice žertuje, že by klidně mohl jít rovnou do školky, jak je veliký. O prvenství ho připravila Johanka, která se v košické porodnici narodila v červnu, a to s váhou 5100 gramů. Čtyřnásobný šampion Srb Novak Djokovic skončil poprvé v kariéře na tenisovém US Open už v prvním kole. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů prohrál 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6 s Marianem Navonem z Argentiny. 39-letý Djokovic celý zápas bojoval se zdravotními problémy. Několikrát se pozvracel, trápili ho křeče a ve čtvrtém a pátém setu si nechal ošetřit záda.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
2: Nic mimořádného pro tuhle chvíli a husto je tak nějak, jak už bývává kolem 2:30, to znamená hlavně v okolí Zvonařky, Křenové, Dornichu, taky Táborské, na těchto místech očekávejte zdržení zhruba kolem 3-4 minut. Co se týče dálnice D1, tak husto je před 196. ve směru od Prahy na Brno, tady je to pár minut zdržení zhruba do 10 minut, v opačném směru od 201. od Vyškova na Brno a dál na Prahu další 10-minutové zdržení k tomu křížení z D2. No a ještě tu máme hlášenou kolonu ve směru od Brna na Vyškov, dálnice D1, tady je to dokonce s 20-minutovým zdržením, je to zhruba od 203. kilometru a dálnice D2 taky houstne ve směru do Brna, zhruba od 4. kilometru, počítejte 5 minut.
1: Dopravní linka Free Radia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: 28 stupňů teď v centru města Brna, k tomu dnes proměnlivá oblačnost, místy je polujasno, pak je zase oblačno, večeru by se mělo úplně zatáhnout dnes už bez přeháněk. Zítra do rána kolem 14-15 stupňů, přes den maxima kolem 25, opět nejprve proměnlivá oblačnost, odpoledne bude méně oblačnosti, spíše polujasno. Ve středu a ve čtvrtek vydrží takhle teploty kolem 25 a v pátek by pak mohla být i letní třicítka.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit? Kam vyrazit třeba na výborný chleba, který budete sami posuzovat, který je ten nejlepší. Slavnosti chleba už 21. ročník se uskuteční tuhle sobotu, a to 5. září ve Slupi, vodní mlýn ve Slupi. Právě tady se odehraje tahle tradiční záležitost, kde bude jarmark se spoustou historických řemesel, samozřejmě nějaký další dobroty, teď už aktuální burčák a spousta dalších věcí. No a k tomu ještě samozřejmě chleba. Nepřetržitě se bude péct a vy budete moct ochutnat. Na travnaté ploše za mlýnem umístěná vojenská polní pekárna. No a schválně, který chleba vám bude chutnat nejlépe. Budete moct ochutnat více druhů. A já myslím, že zrovna chleba je něco, na co můžeme my být v Česku velmi pyšní. Když člověk vyrazí někam do ciziny a chce si koupit pečivo a furt je to jenom takový to bílý a to, co je druhý den už vlastně takový nedobrý, tak já musím říct, že já si vždycky po chlebu trošku pofňuknu. Tak ve Slupi právě u vodního mlýna si užijete chleba na všechny možný způsoby a bude to nejenom o tom, je tam i přehlídka historických traktorů, program pro děti, historické autobusy ze sbírek Technického muzea v Brně. No, bude toho hromada, přátelé. Užijte si to, program nabitý od 10 do 20 hodin ve vodním mlýně ve Slupi už tuhle sobotu, kde si užijete slavnosti chleba.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: To je jízda! Teď už vím, jak na to! Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky,
7: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio 107

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Tak na chleba můžete vyrazit do slupy právě tenhle víkend. A pokud máte radši gulášek, tak to vás zase zvou do zámeckého areálu ve Ždánicích, kde se v sobotu 5. září uskuteční tahle událost. Ano, bude se vařit gulášek jistě opět na několik způsobů. Bude se tam soutěžit týmy ve vaření guláše a vy budete ochutnávat a hodnotit, jaký že ten gulášek je ze všech úplně nejlepší. Určitě Doraste program pro děti bude taky zajištěn. Začátek vaření od 11.30, ochutnávka guláše potom od 15.30. Ždánice už tuhle sobotu 5. září od 11.30 program až do 7 do večera.

0: Pinkem Seas Freestyler z roku 1999 na Free Radio ve 14.55.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Blessed Madonna a Mercy už za chvilku vystřídá taky novinka Dominika Mirgová, Kali Alan Murin společně v hitu Já na to mám. Po téhle veselosti taky něco z roku 1999, Eiffel 65 a klasika Blue Dabba Dee. A fotbalní free party už všechno připravené pro další hodinku, ve které se společně podíváme na jeden, no, frajerský nebo luzerský příběh. Opět nechám rozhodnout zase vás.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 15. hodině si užíváte odpolední free party, a to při pondělku 31. srpna, kdy je dnešek takový speciální, končí prázdniny a jsou takové jako věci, které se uzavírají a zítra začne něco nového. No a po 15. hodině popřejeme samozřejmě i dnešním oslavenkyním, kterými jsou Pavlinky. Tak Pavlinkám přejeme všechno nejlepší. V tom našem kočičím kalendáři je dneska Alexandr anebo Irving. Tak pokud máte kočičku, kocourka tohohle jména, tak určitě zdravíme, podrbkejte ho dneska o něco víc. Oslavencům, kterým může být klidně i někdo, kdo má dneska narosky, jak už jsem dneska zmínila i mého tchána, který má dneska narosky, a přejeme mu všechno nejlepší, tak i vám posíláme novinku Já na to mám. No a za chvilku se podíváme, no nechám rozhodnout na vás, jestli to bude frajer nebo loser, jeden pán, který v soudní síni po soudkyni hodil židlí. Tak takhle to zní jednoznačně, loser, že jo, to se nedělá. Ale když vám k tomu řeknu jeden příběh, jestli byste po té židli nesáhli taky. Tak za chvilku si řekneme víc po 15. s Free Radiem.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Faruko.

0: frajer nebo loser?
1: Toť otázka, je to frajer anebo loser? Muž, který v soudní síni hodil po soudkyni židlí. Ale pojďme si říct prvně, co tomu předcházelo. Byl to otec a manžel, který přišel v podstatě o všechno. Nezodpovědný řidič jel vysokou rychlostí v úseku s povolenou 80 a připravil tohle pána o 3 členy rodiny. Jeho 2letou dcerku a rodiče jeho manželky. Takže manželka zůstala, jsem předtím si přečetla to jinak. Každopádně samozřejmě ztráta dítěte hrozný. Všichni 3 při nehodě zemřeli. Když soudkyně oznámila rozsudek, otec už své emoce nezvládl. No a ten rozsudek totiž zněl pro tohle v podstatě vraha 120 hodin veřejně prospěšných prací za 3 životy. No, takže tatínek, který tam seděl, tak se neubránil a hodil právě po soudkyni židlí. Museli ho spacifikovat, protože byl úplně zuřivý. Za tenhle incident proti němu nakonec nebylo vzneseno žádné obvinění, aspoň že tak. Skutečně toto se stalo v Holandsku a ta fotka, jak háže židlí, se obletěla celý svět. No a jak to dopadlo s tím, kvůli kterému se to celý odehrávalo? Rozsudek 120 hodin veřejně prospěšných prací nebyl konečný. Po odvolání byl řidič později odsouzen k 15 měsícům vězení a 4letému zákazu řízení. Tak těžko rozhodovat, že nikdo samozřejmě by neměl se uchýlit k násilí a házet věcma po někom druhém, ale tak jako když si to tak jako zvážíte, 120 hodin veřejně prospěšných prací za zemřelé dítě a rodiče manželky, jo, asi by to nikoho nenechalo chladným. Tak tohle je dnešní frajer nebo loser, záleží na vás, jak si to vyhodnotíte. Emotivní příběh, který teď ukončíme něčím veselějším, ať je zase dobře. Aztek DJ Coco, Everything's Alright, přihodíme Criss Cross Amsterdam anebo Eiffel 65.

0: poslední Free Party a jízda pokračuje. Tohle bylo Blue Da Buddy, za chvilku Joyride. Těšit se můžete i na Fly Project, Mandala ve zremixované verzi. A do třetice novinka, Sony Fodera, Only Thing That Matters. A když jízda, tak je potřeba podívat se i na silnice, kde a jak to aktuálně trápí, mrkneme i na počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Aspoň dobrá zpráva, tak kolem půl čtvrté při pondělku odpolední, tak nemám hlášené žádné mimořádnosti, žádné větší nehody, nic takového, držím palce a klepu na dřevo. Kde to může teď aktuálně váznout, tak nějak tradičně kolem centra Zvonařky, Poříčí a dalších místech kolem Gajdošky Kninické, ale zatím je to do 5 minut zdržení. Z dálnicí D1 je potřeba tak nějak počítat s příjezdem od Prahy na Brno po 196. kilometr, tady 5-minutové až 10-minutové zdržení. A dálnice D2 taky houstne ve směru do Brna zhruba od 3. a 4. kilometru. Kdyby cokoliv dalšího, určitě informujte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak bude, no vypadá to, že celkem příjemně a letně, tento týden ještě určitě, kolem 28 stupňů takhle v centru města Brna, převážně polojasná oblačná obloha, směrem k večeru se bude zatahovat, dnes už by to mělo být bez přeháněk, zítra do rána 14-15 stupňů s tím, že přes den bude opět 25 a k tomu převážně oblačná obloha dopoledne, polojasná pak odpoledne, 625 stupňů, takhle nám to bude šplhat i ve středu a ve čtvrtek, v pátek pak i tropická 30, takže i když budou děcka v lavicích, tak doufám, že odpoledne k večeru budou moct vyrazit někam za sluncem a za zábavou. Pojďme za muzikou, Oliver Tree, Joyride, bude i Offenbach a za chvilku Moudro.

francouzská muzika doznívá, tohle jsou Offenbach a Wasted Love. No a někdo důležitý je teďka na oušku v autě. A měla by to být celá rodinka Ludvovic, je to Janička, Adélka, Zuzanka, malý Filipek a tatínek Standa. Všichni v autě ladí Free Radio a užívají si odpoledne, tak velkýho hubana všem pěti. A posílám vám Davida Getu a Family, protože tahle rodinka je rozkošná, rozhodně si to zaslouží. A jak jsem slíbila, tak samozřejmě za chvilku bude i moudro. Podíváme se na takový, mně to přišlo hrozně milý, kolektivní rozhodnutí nás mileniálu. Lidi, kteří se narodili v roce 81 až nějaký 95-96, tak myslím si, že hodně věcí máme opravdu společných. Teď David Geta pro Ludvovi.

0: rodinu do auta, tak jak to má být, ať se vám hezky jede, Ludvovic. No a my se jdeme podívat dnešní moudru na takovou kolektivní rozhodnutí.
1: Chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
0: Řekněme tomu kolektivní rozhodnutí mileniálu, nebo prostě takový podobný společný rysy, které máme my, co jsme se narodili v roce 81 až 96. Možná i starší nebo mladší se v tom najdete, ale tohle si myslím, že fakt k nám jako docela sedí. Já tady do mileniálu patřím. Tak, první takový rys. Mytí oken, možná jednou za rok, možná za víc. Přesně. Žehlení, na to kašlem. Já to tak třeba mám, vím i o lidech v mém věku, který žehlí, ale není jich mnoho. Když se žehlí, tak jenom nějaký jako speciálnosti jako košile a tak, tak to jako snesem. Ubrusy na stůl, ručníky a porcelán pro návštěvy nemáme, neřešíme. Dobrý kávovar do každé domácnosti, tohle je pro mileniály nutnost. Dřív v práci víc než musím, ne díky, radši žít. Ano, tak snad už se k tomu propracováváme i my mileniálové a snažíme se práci neodevzdat úplně celý život. Střídáme hobby a to nás baví. Radši utrácíme za zážitky, než za další něco na poličce. To taky sedí. A případně za terapie. Píšeme si, můžu zavolat před zavoláním. Jo, je tam taková, ta, dá se říct, slušnost. Radši než drahou televizi, tak si pořídíme dražší vysavač, případně jiný prostředek, který pomáhá vyčistit a vyladit náš byt či barák. No a taková naše největší party hard pro nás mileniály je spánek. To je takový luxus, který si mnohí z nás nemůžou už dovolit, ať už kvůli rodině, nebo kvůli práci, nebo kvůli něčemu jinému, každopádně spánek, ano. To je něco, čeho jsme si možná jako mladí tolik neváželi, ale teď, ježišmarja, kéž bychom měli aspoň těch 8 hodin denně. Fly Project, Robin Schulz, tohle byly mileniálové a my se společně za chvilku podíváme i na letňáky.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
9: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
10: pak hrnky,
9: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
10: škola volá.
7: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: Free Radio 107 FM.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Poslední den prázdnin je takový symbolický loučení s letem, i když vlastně vůbec, protože v září má být ještě pořád hodně teplo. Ale s čím se pomalu, ale jistě tento týden rozloučíme, tak to jsou letní kina, tedy promítání pod širým nebem. Ještě dneska, pak ve čtvrtek a něco v sobotu a pak už finí to. Tak pokud jste letos ještě nestihli, nebo byste rádi užívali právě letňáky, tak tu pro vás mám 4 tipy. Dneska večer můžete vyrazit na film Vzhlížet ke hvězdám. Je to ve Skalním Janáčku a začíná to ve 20 hodin. Pokud vyrazíte do centra, do letního kina Brna Středu, tak tam bude kurz negativního myšlení. Začíná v 21 hodin. Určitě taky zajímavost. Ve čtvrtek pak promítačka v letním kině Vinohrady. Tam ve 20 hodin mají připravený film Bardotky. A úplně poslední film, který tady mám v rámci letňáku, tak to bude jedna z největších krásných klasik, který jsme sice viděli milionkrát, ale věřím, že pod širým nebem to bude mít zase jinou atmosféru. A to jsou Pelíšky. Na Pelíšky můžete vyrazit v sobotu ve 20 hodin a to na Přehradu. Letní kino Hříbek. Právě tady se budou promítat Pelíšky. Tak jestli vyrazíte dneska ve čtvrtek nebo v sobotu, tak si to řádně užijte. V podvečer už možná může být trochu chladněji, tak nějakou tu deku sebou, něco možná ostřejšího na zapití a moc si to užijte. Karolina Marquez, k tomu novinka Sony Fodera, Only Thing That Matters.

0: novinka od Sony Fodera doznívá, spoč je z Hajla dali dokupy Only Thing That Matters. A co dál? Bude třeba houseová lahůdka. So many different types. Hned několik houseových stylů v rámci jednoho hitu laidbacku DJs from Mars a Call It House. Dáme si i novinku Kill It With The Beat. A tanečně z veselíčka budeme pokračovat i s hitem z 90. Scatman John a Scatman's World. Bude tady krásná taneční muzika, kterou si budeme užívat teď přesně v 15.55.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Mars. Call it house.
1: Pro všechny houseové nadšence a fajnšmekry Laidback Look a DJs from Mars Call It House. Po 16. hodině si užíváte odpoledne s Free Radiem, no a taky za chvilku se zremixovanou verzí hitu, který já mám snad na světě úplně nejradši, a to je Michael Jackson a hitovka Billie Jean. Tak tohle si dáme v modernější verzi, k tomu přihodíme Memories jako novinku, bude tady Felicia My System anebo Boris Way a People Love. Tak ať vám to odpoledne pěkně utíká, pokud je to pracovní odpoledne, no tak ať utíká ještě rychleji. No a pokud si užíváte ještě prázdniny a třeba nějakou pohodičku, nebo naopak vám začíná dovolená, tak s Free Radiem je ještě veselej.
2: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
3: Dominika Mergová, Kali a

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: A přesně ve čtvrt na pět tady pro vás na Free Radio připravená zremixovaná hitovka. A musím říct, že tahle patří jednoznačně k mým úplně těm nejoblíbenějším. Je to samozřejmě Michael Jackson a hitovka, která patří i k těm nejznámějším. Je to z alba z roku 1983, album Thriller, a patří teda k těm největším v historii. Písnička se jmenuje Billie Jean. To jste určitě minimálně jednou v životě slyšeli. Přesně víte, o čem mluvím. Bylo to milionkrát zremixovaný, milionkrát upravený. Tady je originál. Taková zajímavostka k tomu, kromě toho, že je to teda z roku 83, tak inspirace k textu vychází z nepříjemných zkušeností s faninkami, které v dobách Jackson's Five tvrdili, že členové skupiny jsou otci jejich dětí. Uf, tak to teda měli kluci docela náročný. Každopádně ani jsem tady tenhle fakt a pozadí téhle slavné písničky neznala. Rok 83 a jeden z těch nejslavnějších hitů, který už patří jenom Michaelu Jacksonovi, jako právě v tom jeho soulovém, v té jeho soulové dráze a soulové kariéře. Takže Billie Jean, přátelé, tohle je velký hit, který já jsem měla dokonce jako vyzvání v telefonu. A teď si dáme Billie Jean trošku jinak. Bude to v modernější verzi, která je stará zhruba 8 let. Tak jdem na to.

Na Free Radio zremixovaný Michael Jackson, Billie Jean, tak doufám, že jsme vám odpoledne, ať už jste někde v kolonách, v práci nebo už v pohodě doma, zpříjemnili právě touhle modernější verzi. Co to pro vás chystáme dál? Je tu Jane a Kill It With The Beat jako novinka, přihodíme Robina Schulze anebo Scatman John jako zpátečku. Na straš uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Scatman John a Scatman's World. Tak tohle byla, přátelé, zpátečka z roku 1995. Co nás čeká dál? Třeba Galantis a 5 Seconds of Summer. A jejich hitovka Lighter. Přihodíme taky BB Rexu a Faithless. New Religion. A do třetice i novinka Katie B. Jax Jones, Last Day of Summer. Taková trošku melancholie k tomu poslednímu dní prázdnin se to hodí, Last Day of Summer, ale nebojte, těch letních dnů bude ještě hodně. Přesně o půl páté na Free Radio připravená doprava a počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A vypadá to, že teď kolem půl páté nemáme hlášené žádné větší komplikace, akorát tu je na dálnici D1 od Vyškova na Brno u Tvarožné bouračka na 206.5, tak tady zasahují záchranáři a kolona má zhruba kolem 5 až 7 kilometrů, tak to jsem přehlédla, tohle vážné rozhodně je. Od Vyškova na Brno u Tvarožné aktuálně nehoda 206.5 a počítejte se zdržením. A ještě tu mám hlášenou jednu věc, ta je v Brně v Žabovřeské u sjezdu na Bystrc ve směru na Královo pole, tady bouralo auto s motorkářem. I tady se tvoří zhruba 2-kilometrová kolona v Žabovřeské u sjezdu na Bystrc ve směru na Královo pole. Tak toto jsou aktuální informace, mimořádnosti a k tomu odpolední špička, která už Brnu vládne v plné moci, protože prázdniny končí, je znát, že přece jenom ten provoz je hustší a je potřeba se zvyknout i na to, že Brnu je

0: stále docela dost rozkopané, takže ono těch aut víc a míň cest, jak se tím prodrat, je pořád málo a hustý provoz je na těch klasických místech, jak jste zvyklí, kolem centra Gajdošky, Poříčí, u ústředního hřbitova, Kníničská. Tak držím palce, ať se z toho brzy vymotáte a kdybyste měli cokoliv dalšího, tak určitě přihoďte na naši dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: No a podíváme se i na teploty aktuálně v Brně 29 stupňů, takže určitě toto není poslední den léta. Prázdniny, jo, ale myslím si, že to léto bude ještě, tenhle týden se bude velmi hlásit o slovo a myslím si, že nejenom tento týden. Teď 29, k tomu převážně polojasná oblačná obloha, k večeru se bude zatahovat do rána 14-15 s tím, že přes den zítra opět letní 25. Dopoledne převážně oblačno až polojasno, odpoledne si využijeme více sluníčka. Ve středu teploty stále kolem 26, ve čtvrtek taky, až v pátek by se měla vrátit do Brna dokonce tropická 30.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

už nám zítřkem začíná září, tak věděli jste, že tenhle měsíc patří lokální produkci a potravinám. Co můžete vyzkoušet a kam můžete vyrazit? Tak farmářské trhy, které se pořádají v průběhu září hned v několika městských částech i v okolí Brna. Jsou tu nové recepty z lokálních surovin, třeba z nové kuchařky pro školní jídelny. Ano, na tom se taky pracuje, aby ve školách byly nové recepty, zároveň to bylo chutný a taky zdravý. Pak tu máme aplikaci Farmáři z regionu. To je něco, kde si můžete i vy najít toho svého farmářku a přímo od nich odebírat, ať už brambory, česnek, nebo máte chuť na něco jiného, tak tohle je přímo od farmářů, který jsou třeba nedaleko od vás a vy je podpoříte a zároveň máte jistotu, že to bude všechno takový možná o něco lepší a zdravější. Takže apka Farmáři z regionu. Další aktivita, která bude na konci září v rámci Noci vědců, tak to bude objev příběh jídla kolem nás. Tak už můžete napsat do diářů termín 25. září Noc vědců a i tam se zaměří právě na lokální suroviny. No a navštívit můžete taky třeba besedu, která bude na začátku října. A to v rámci festivalu Kam kráčíš Brno s názvem Kde končí beton a začíná pole, jak vypadá městské zemědělství v době klimatických změn. Tahle beseda se uskuteční 6. října. Tak těch možností, jak se dostat k místním lokálním tvůrcům, producentům a farmářům, farmářka mi je opravdu hodně a připomínám tu aplikaci, která je super, Farmáři z regionu, a tam si můžete najít to svoje místečko, kde budete odebírat jenom to nejlepší.

0: Jake Style a John. Čo ste? Jake Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
11: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
10: A mytí oken?
11: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
12: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
17: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

Tento týden v sobotu je speciální den 5. září. Je totiž Mezinárodní den lidí s nějakým postižením, ať už páteře, anebo míchy. To znamená lidi, kteří skončili na vozíku, nebo mají nějaký jiný omezení a často jsou to lidi, kteří byli zdraví jako my, ale bohužel se jim stalo nějaký zranění, ať už třeba na motorce, na kole, znám příběh člověka, který mu spadlo, když kácel stromy, tak bohužel strom spadl na něj, tak skončil na vozíku, nebo i co se týče nějakého třeba skákání do vody, kde nevíte, jaká je hloubka. I to se může stát a skončíte na vozíku. Dávejte na sebe pozor. Ale Mezinárodní den poškození míchy připadá na tuhle sobotu 5. září a připomíná nejenom prevenci, ale taky podporu pro ty, kteří neměli to štěstí a právě jsou na vozíku. A říkáte si, jak bychom je mohli podpořit, jak bychom je mohli pomoci, tak přes Paracentrum Fénix, který působí právě tady v Brně. A myslím si, že jsou naprosto skvělou komunitou lidí, kteří pomáhají právě lidem, kteří to takhle potřebují, ať už přes fyzioterapie, ale i přes psychiku a takovou společnou komunitu, kdy spolu dělají spoustu věcí. Tak Knoflík spojuje je právě akce, která celý tento týden probíhá hned na několika místech v Brně. Jsou to kavárny, jsou to pizzerie, jsou to různý místa, kde si můžete něco pořídit a zároveň víte, že ten výtěžek z toho poputuje na podporu klientů Paracentra Fénix. Pokud k tomu chcete vědět víc, tak stačí na Facebooku zadat hashtag Knoflík spojuje a hnedka vám vyběhne několik míst, kde se můžete zapojit, kde můžete podpořit jenom tím, že si koupíte pizzu nebo kávu nebo vyrazíte někam na nějakou jinou dobrotu a zároveň tím budete pomáhat. Tak buďme tak nějak jako společně ne lhostejní, ale naopak vzájemně se podporujeme. Knoflík spojuje a to tuto sobotu speciálně na Mezinárodní den lidí, kteří měli nebo mají nějaké porušení míchy nebo páteře. Takže přátelé, toto je speciálnost. Připomínám hashtag Knoflík spojuje. Tam si na to najďte a všechno k tomu další najdete. Paracentrum Fénix a hlavně lidi, kteří jsou na vozíku, to velmi ocení.

0: novinka na Free Radio, Katy B, Jax Jones a Last Day of Summer v 16 hodin 58 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Za námi hit Last Day of Summer, jako poslední den prázdně, nebo spíš poslední den léta, ale on je to spíš jenom poslední den prázdně, ono teplo ještě bude. Ale já si myslím, že tady tu nostalgii zase proměníme ve veselost, protože máme Lukida připraveného. Čau.
2: Je to pravda. Ahoj. Je to krásné přivítání a zdravím tebe i posluchače, děkuji a narazím nebo napojím na to počasí, protože já jsem na to dneska náhodou koukal a vypadá to velmi pěkně, no, jakoby dlouhodobě. Jakože dlouhodobě, ne takový to, jakože no, dva dny pěkně a pak se to zase zakaboní. Přátelé, tak mám pro vás informaci, nezakaboní. Mělo by být hezky, 25, 27 a takový to krásný, jakoby doznívání toho léta a myslím si, že to je nádherný parádní počasí pro ty lidi.
0: Vlastně na konci tý nemá být třicítka, to není žádný jako podzim, že jo?
2: Jako přesně
0: to,
2: tak.
0: No, promiň, ale toto je prostě koupačka.
2: Ano, neprominu, to je prostě koupačka.
0: Každopádně, ale to, co je jasný, to, co je jako neodvratný, dneska opravdu končí prázdniny, což je takový trošku jakoby smutnější, nevím, jak ty vzpomínáš na poslední den prázdniny, ještě jako
2: školák. No já jsem byl jako hrozný, já jsem smutný a
0: si plakali, a
2: slzíčky jsem zaplačoval a poslední dopisy z tábora jsem si pročítal ještě, aby jsme si vzpomněli na děcka. Bylo to pro mě hodně emotivní, jako návrat do školy. Jednak takový to jako těšení zase na děcka ze školy.
0: Jasně.
2: Jo, protože už se jako zase ta parta sejde a koukáš na děcka, co mají novýho a co je novýho a tak. Ale jednak taky jakoby ten smutek z toho konce těch prázdnin. Já jsem to jako dítě prožíval vždycky ty prázdniny naplno. Bylo tam hromada těch zážitků a měl jsem takový pocit, že takový ten jako konec něčeho, jak když končí film dobrý,
0: no,
2: nebo když končí ty prázdniny, tak
0: je to
2: podobný pocit.
0: Ale dobrý je, že když něco končí, tak zase něco dobrýho začíná. Že jo? Se jako teď končí odpolední free party a za chvilku je tady free box. Normálně, takže pokud byste chtěli třeba zahrát školákům, školačkám nebo sami sobě si udělat prostě radost, tak určitě to udělejte. A my jsme si říkali s Lukem, že si dneska uděláme radost pro sebe, protože málo kdy myslíme takhle na sebe, často myslíme spíš na ty druhý. A že si tady zaskáčem na naši oblíbenou, přátelé, tato je naše, to si zapamatujte. Je to Plastic Bertrand a Saplan Purmoa, což je prostě taková naše veselost. Takže my to posíláme dál a mějte se krásně, ahoj!

0: Freebox na Free Radio.
1: Rovnou rozjíždíme pondělní Freebox na Free Radio. Střídačka proběhla krásně. Myslím si, že docela milý rozhovor s Kýťou. My si to vždycky dokážeme užít, tak doufáme, že si užívají i posluchače Free Radia. 6,5 minutky po 17. hodině. Od mikrofonu vás zdraví moje maličkost, tedy Lukáš Bartl. No a ve Freeboxu, jako vždycky, tak jak během celých prázdnin, tak i dneska na závěr prázdnin. Diktujte, volejte, pište, hlavně si tu muziku užívejte a užívejte si takovou tu správnou atmosféru, jak se dneska říká, ten správný vibe s námi na 107 FM. Ze startu tady budou Chris z Amsterdam, společně s nimi taky úžasný producent a úžasný hudební jako vůbec multitalent Willy Willajem. Dáme si My Oh My, je to skladba z letošního roku. Na to navážeme dalším kouskem, což bude Kygo, Ava Max, Whatever, no a další hity a další skladby už potom podle vás a podle vašeho výběru. Telefonní linka 790 107 107, k tomu studiový e-mail studio@freeradio.cz, v neposlední řadě samozřejmě i aplikace Free Radia nebo sociální sítě. Vše je připraveno k tomu, abyste si mohli užít pohodové odpoledne s Lukinem na Free Radio. Jdeme na věc!
0: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Faruko!

0: minutek po 17. ve studiu Free Radia už se nám objevují první objednávky přes telefonní linku Free Radia. Já jsem strašně zvědavý, jak to celé dopadne, tak jdeme rovnou na pokec. Linka volná, kdo pak se dovolal? Halo, halo?
1: Zdravím, Slávek.
0: Slávek, odkud voláš, Slávku?
1: No, z Brna, z práce, z okny ještě, bohužel.
0: Já jsem si říkal, že jako malinko v tom hlase, jako by bylo poznat, že seš v okně, zavřenej, nedobrovolně. Pojďme teďka trošičku rozehnat tady ty chmury okolo práce a okolo pracovní doby. Máš možnost vybrat si písničku na Free Radio. Co si dáme za song?
1: Jo, Red Light od Tiesta.
0: Tiesto Red Light máme připraveno, tak jak jsme se domluvili. Prosím tě, je teďka velká zvědavost z mé strany. Komu to pošleš?
1: Tak všem, co mají rádi taneční hudbu a i sobě hlavně, no.
0: Já jsem si to myslel, že by se ti hodila ta písnička trošičku, aby ti ještě zvedla ten životní elán. Slávku, ještě jedna taková, jakoby možná i soukromnější otázka. Dokdy tam budeš trpět, prosím tě, svěř se nám.
1: No, tak minimálně do 6.
0: Minimálně do 6.
1: Jo.
0: Ježiš, no tak ještě vydrž, ještě necelá hodinka a seš z toho venku. Posílám ti písničku, díky za pokec.
1: Jasně,
0: a měj se hezky.
1: Díky,
0: ahoj.
1: Dare.

0: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
1: Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Buďte na pozoru.
1: A to už velmi brzy.
2: Free Radio 107 FM. První prvně s nejnovějšími hity.

Free Radio 107 FM zdraví, přejeme krásné odpoledne všem, kdo ladíte 107, ať už internet, aplikace nebo rovnou 107 FM. Za 9 minutek jsou tady připravené zprávy z brněnské i mimo brněnské dopravy, včetně krátkých informací o počasí. S dalším hitem se přihlásil Mirek, podepsán jako posluchač Mirek, takže předpokládám, že to Mirek psal. Miro, hezké pondělní odpoledne i tobě. Mira napsal: Zdarec Lukaso, potřebuju zahrát něco veselého, třeba bongo, ča-ča-ča, ať se trošku zasmějeme, když jsi si to četl jako ha-ha-ha. Ano, je to historie, je to pravda, dělali jsme si z toho songu srandu, nebo aspoň z toho, jak se to píše proti tomu, jak se to čte. A Míra napsal: soucítím s tím týpkem, co ti volal z práce, taky tady budu tvrdnout a dneska až do 19.00, prosím, hoď mi tam tu pecku, ať to přežiju, pro všechny pracující flíčkaře, taky pro tebe, protože makáš taky jako děs, a k tomu všem, co si to rádi poslechnou, Míra. Takže Miro, já ti děkuju, ať to v práci utíká, i všem, co ladíte 107 FM.

Ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, je dobře, že ladíte Free Radio 107 FM. Za necelé dvě minutky jsou tady informace z dopravy a ty by se vám dnes odpoledne ještě mohly hodit. Doprava je v některých úsecích tady v okolí Brna docela komplikovaná. Za malou chvilku se na to podíváme. Ještě je mojí povinností a hezkou povinností připravit pro vás taky další pecky a další songy. Po dopravě a po počasí zabrousíme do Německa. Felixen a Kaskáda dnes ve Freeboxu. Boy, you turn me. S dalším kouskem potom nastoupí na scénu Clean Bandit a taky Sean Paul. A z novější muziky potom Love Me Back.

0: Jste pohodové pondělí odpoledne a se vám hlavně jede v klidu a hezky. Podíváme se tedy na silnice i dálnice, jak to vypadá aktuálně s dopravou.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Na silnicích buďte opatrní, doprava celkem teďka komplikovaná, máme tady hnedka několika místech docela silný provoz, očekávejte zdržení a to hlavně na těchto tazích. D2, 10. kilometr ve směru na Brno, tady stojí porouchaný kamion, vznikají tam komplikace, dávejte tam pozor, pravděpodobně se bude ještě ta kolona prodlužovat, takže tam očekávejte i další zdržení. Další komplikace, Brno, Lidická ulice, je to u křižovatky s ulicí Antonínská, je tady hlášená havárie dvou osobáků, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením a opět tady s narůstajícími kolonami v okolí. Dálnice D1 206 a 5. kilometr je to směrem od Vyškova na Brno. U Tvarožné havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranné složky a kolona má zhruba 7 kilometrů. Takže do této oblasti posíláme hlavně hodně trpělivosti. V centru Brna silnější provoz Gajdošová, také Žarošická, opatrně na jihu, Poříčí a Zvonařka. Hršpická, Jihlavská aktuálně se zdržením maximálně do 5 minut a kratší kolonu hlásíte aktuálně i na Kněžské ulici. Šťastnou cestu přeje Free Radio. Další informace posílejte buď přímo do naší aplikace, a nebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teploměry ve studiu Free Radio aktuálně okolo 29 stupňů. Podíváme se na to, jak to bude probíhat zbytek odpoledne. Teploty v 8 večer okolo 25 stupňů. Vypadá to, že přehánka se nás týkat nebude. Něco malinko se přežene přes Hodonín, ale Brno to asi těsně mine, takže déšť by dneska odpoledne a na večer být neměl. Potom večerní teploty okolo příjemných 20 stupňů, nejnižší noční teploty dnes mezi 17 a 18 stupni. Zítra očekáváme dopoledne a z počátku dne polojasno. Odpoledne ještě ubývání oblačnosti. 24 až 26 stupňů, to jsou zítřejší maximální teploty a zítřejší noční teploty okolo 14.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.
1: Dvě minutky po půl šesté. Skok zpátky do Freeboxu. Felix Jan Kaskáda a Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Největší porce muziky na vaše přání právě teď a tady Freebox a Free Radio, pondělí až čtvrtek vždy mezi 17. a 20. hodinou večerní. Právě teď před námi další skladba, kterou objednáváte přes aplikaci. Je to pozdrav od Tomáše. Ahoj Luky, prosím, zahraj Love Harder. Jíha! Je to pro všechny školáky, co jim zítra začne škola, a je to hurá, ale budou vzpomínat na letošní letňáky. Děkuju, Tomáš. Tomášku, Love Harder, jíha nebo jíha, je ta skladba úplně skvělá, ale já ji bohužel dneska nemám k dispozici, tak jsem přemýšlel, jakou náhradní písničku vybrat, aby tam byl ten pokřik, aby tam bylo jako to je, nebo jíha, nebo prostě nějaký ten výkřik, nějaká ta emoce. A našel jsem jedinou skladbu, která by byla tomu podobná, a to je je. To znamená Usher, Lil Jon, Ludacris. Je to teda úplně jakoby jiný hudební styl, je to trošku jiný svět, ale jelikož nemám Love Harder a tuhle skladbu, kterou Tomáš objednával k dispozici, posílám tedy náhradní kousek. Hlavně ať to užijete a ať se vám muzika líbí.
0: Spátečka Free Radio.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součástí do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
8: Novinky.
9: Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio. Já jsem Lukin a přináším aktuální přehled novinek z hitparády 107. Fríčka. Novinka číslo 1. Sony Fodera, Becky Hill, Say Something. Novinka číslo 2. Madrid, Faruko. Třetí novinka hitparády je Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, Bullet. A čtvrtá novinka hitparády je Dominika Mirgová, Kali Ala.

0: zazní aktuální novinky hitparády 107 Frýčka a vy pro ně můžete kdykoliv non-stop zahlasovat na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl. Free Radio. Free Radio.

0: Box na Free Radio.
1: 17. hodina, 54. minutka, před námi další petardy plné energie, například Energy, ano, Ava Max a Bia jsou připraveny. Ve Freeboxu dnes taky Sigala, Imani a DJ Fresh společně s petardou Say You Do. A do playlistu Free Radio dneska zasáhl taky z Denda. Luky, mohl bys zahrát Adam Lambert s Avicii skladbu Lay Me Down? Jen tak k vám do rádia a všem fríčkařům. Díky z Denda, z Dendo, jasně. Ať máte krásné odpoledne, ať se vám hezky poslouchá Free Radio. Freebox pokračuje, díky za objednávky.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: Příjemný poslech a super náladu přeje Freebox na Free Radio. V tento okamžik máme ve Freeboxu prostory pro telefonáty. Kdo je na lince? To je otázka. Halo, halo.
1: Zdravím, posluchač Martin, zdravím ze Slovenska.
0: Martin zdraví ze Slovenska. Martine, prosím tě, kde ses vzal v pondělí odpoledne na Slovensku?
1: Normálně, já jsem si takový zapadělený výleteček, tak normálně si dovolenku.
0: Takže jako dovolená, v pondělí, jo?
1: Ano,
0: dobře.
1: Na čtyři dny,
0: seš tam jako čtvrtý den, dneska konec, nebo dneska to začíná celé?
1: Dneska první den.
0: Dneska první den, výborně, takže pravděpodobně budeme ten průběh sledovat třeba ve Freeboxu, takže zítra se nám zase ozvi, pozítří zase a po pozítří zase a zhodnotíme celou tvou dovolenou na Slovensku. Všechny tam pozdravuj. Jaká to bude dneska píseň, co ti pošleme do tvých krásných... Do tvých krásných slovenských končí. Prosím tě, kde se nacházíš přesně, aby měli jakoby lidi ponětí aspoň nebo představu, kde...
1: Hotel Svatince. Kousek od Komárna, jestli někdo ví.
0: Kousek od Komárna, jo. Hotel jak? Svatince. Co?
1: Svatince.
0: No, já jsem nerozuměl ani po druhé, ale zdravíme tam, jako v pohodě.
1: Svatince.
0: Pro koho bude Freaks a Timmy Trumpet, to je důležité?
1: Pro všechny nadovolené, pro všechny, co si užívají, pro všechny z gastru a i pro tebe.
0: Tak já moc krát děkuju. Martine, hele, je to dovolená, je to začátek září, takže pořádně si to tam užij, nějaký fotky na památku, no a zase příště třeba ve Freeboxu, pokud budeš ladit. Měj se hezky, ahoj.
1: Čau,
0: čau. Savage, Timmy Trumpet, Freaks, Free Radio. The

největší porce hitů na přání pokračuje právě teď a tady je 18. hodina, 18. minutka. Freebox na Free Radio právě posílá do éteru další kousek. Mám tady objednávku, kterou posílá Anička. Anička napsala: Luky, kluci všichni v práci a my holky doma vaříme. Já jsem dneska udělala výbornou buchtičku, kdyby zbylo, tak bych ti donesla. Hoď mi tam prosím tě moji oblíbenou Katy Perry a Firework. Pokud Firework hrála, dej něco jiného od Katy Perry. Zdravím všechny ty pracanty a ty pracovní a ty pracovitý kluky a taky vás do rádia. Děkuji za písničku, ale pozor, pozdravy budou i pro holky, co pořád rádi pečou. Já to mám pořád ráda, ale nikdo z mých kamarádek už tolik nepeče. Tak pozdravuji prosím tě všechny faninky pečení. Mějte se hezky, Anička. Aničko, já ti děkuju. Pro faninky pečení dneska Ohňostroj z Free Radia a taky Katy Perry. Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Mr. Federico Scavo, Free Radio 107 FM, za námi jeho taneční skladba Strump, no a my se podíváme na další kousky. Blíží se nám informace z dopravy, taky přihodíme info o počasí, no a ve Freeboxu to bude pokračovat společně s americko-mexickým DJem a producentem, který vystupuje jako Deoro. Deoro připraven za okamžik taky písnička, kterou vybírala Tereska. Tereska si píše o Justina Biebera. Luky, zdravím, pondělní Freebox máš suprově nabitý. Šlo by tam prosím někam vecpat skladbu Somebody od Justina Biebera. Je to pro mou maminku, taky k vám do rádia, pro holky, na který se zítra už strašně těším, a taky pro všechny, co mají rádi Justina Biebera. Děkuju moc, Tereska. Teresko, Somebody. Já teď doufám, že se nepletu, ale je to oblíbená skladba i mojí sestry, tak by náhodou ladila segra v Německu, tak to posíláme i tam. Justin Bieber připraven, Tereska vybírala dneska skladbu Somebody, tak doufám, že vám udělá radost i ostatním fríčkařům. No a do třetice taky novinka Christian Marky, Soloja, Summer is Magic. Muzika je připravená, od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, před námi informace z brněnské dopravy, pojďme se podívat na to, jak to v Brně jezdí.
1: Víme, kde to houstne, doprava Free Rádia.
0: Aktuální informace ze silnic i dálnic jsou tady. Začínáme u dálnice D1, 199. kilometr směr Praha, tady stojí v koloně porouchané nákladní auto, dávejte tam prosím vás velký pozor. Na Brněnsku Rozdrojovice v ulici Na Březině, pokud se nepletu, ano, je to tak správně, Na Březině, tady se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu, takže opatrně v Rozdrojovicích na Brněnsku ulice Na Březině, srážka dvou osobáků, omezení provozu. Dálnice D2, 10. kilometr směrem na Brno, tady stojí porouchaný kamion, pardon, dávejte tam prosím vás velký pozor, na D2 se nám ještě bude prodlužovat kolona, nebo měla by se zkracovat, ale zatím se to moc nehýbe, takže D2 s velkou trpělivostí dneska průjezdná. V Brně na Lidické ulici u křižovatky s Antonínskou tady bourala dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. V centru města Brna nám to zdržení pomaličku mizí, ale stále ještě očekávejte silný provoz v okolí Zvonařky. Zmizela kolona z Gajdošové a z Jerošické ulice, koukám na Jedovnickou a udělal jsem z toho Jerošickou. Takže Jedovnická, Žarošická, všecko v pořádku, bez kolony, ale s kolonou počítejte odpoledne ještě na Kněžnické ulici v okolí Moravského náměstí a vidím tady taky částečně kolonu na Milady Horákové, která tam aktuálně je. Buďte opatrní, jezděte v klidu a v pohodě a pokud máte novinky k dopravě, využijte naši aplikaci nebo dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty se v Brně aktuálně pohybují okolo 27 stupňů Celsia.

kolem 7 večerní zhruba 4:20. Sluníčko nám dneska zapadne přesně v 19:39, takže už něco málo po půl osmé. Západ slunce tady před koncem Freeboxu. No, už se to mění to počasí. Takže teploty ještě kolem té 8 večerní, jak jsem říkal, 24 až 23 stupňů. Noční teploty by se dnes v noci měly pohybovat okolo 18 stupňů. Zítra, tady v úterý, první školní den 1. září, buďte na to připraveni, bude krásně, bude polojasno, občas obláček, občas ne, teploty maxima 24 až 25 stupňů během dne a zítřejší noční teploty někde okolo 14 stupňů Celsia. 3 minutky po půl sedmé pokračuje Freebox. Já myslím, že těm školáčkům zítra to bude příjemné to počasí. Žádný úplně velký vedro, taky žádný bouřky, žádný deště, tak ať to všichni zvládnete. Držím vám palce, no a hlavně třeba i pro prvňáčky, ať se vám první školní den líbí. Teď už Deoro.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Box na Free Rádiu.
1: Muzika, la muzika pro všechny posluchače, pro všechny fíčkaře a taky pro všechny, co se těší zítra do školy. Máme 6:45, jsou tady další vzkazy a další objednávky. Mám tady pozdrav, taky tuším od někoho z naší aplikace Hlasová zpráva.
2: Ahoj Luky, mohl bych poprosit o písničku Mikolás a Trips Hard to be Humper. Oblouvám se za moji výslovnost, nejsem dobře na tom s angličtinou a doufám, že si to pochopil. A písničku poslám sobě, tobě do studia Luky a všem fričkařům a fričkařkám. Zdraví Pepa.
1: Pepíku, moc krát děkujeme. Pepa posílal právě hlasovou zprávu někde zhruba před 20 nebo 25 minutkama a bylo to v čase, kdy právě Mikolas a Trips Hard to be Humble hrála právě v éteru ta skladba. Tak já jenom tak doplňuji ten vzkaz, abyste viděli, kdo to dneska vybíral. Doufám, že to Pepík slyšel a taky doufám, že ta skladba doletěla tam, kam měla. Děkuji za všechny zprávy, které posíláte přímo přes aplikaci. Tohle byly ty zprávy v hlasové podobě a teď se podíváme na zprávy v textové podobě. Zdanec Lukášku, zdraví Michal Bajkero Slíšeň, chtěl bych zahrát Lucenzo Limoncello, je to pro tebe a pro všechny, kteří ladí, děkuju. No a my jdeme rovnou na věc.

0: Box na Free Radio.
1: Free Radio stále s vámi doma, na cestách nebo klidně i v práci. Právě teď dozela skarba Parley a Tatete a samozřejmě Indila, která s touhle skarbou obletěla celý svět. Necelých 5 minutek nám schází do 7. večerní. Já už jsem připravil samozřejmě další jakoby zásobník plný jako jedna bomba za druhou, takže pozor na to, další detonace přichází. No a objeví se tam dokonce i Steve Aoki. Steve Aoki, Eli Oaks a Sasha udělali úžasnou skarbu, kterou nazvali Gravity. Ta už za pár vteřin poletí přímo k vám přes Ether Fríčka. Doplní to sámem do vom, bum, bum, bum. Další přáníčko tady mám od Vaška. Luky, prosím tě, zahrál bys Levels od Avicího, ať se nám to v práci malinko rozproudí. Nálada je tady pochmurná a nikomu se nechce dělat. jako bych to od někud znal. Takže doufejme, že Avicii a Levels do toho přinese takový ten správný impuls, takovou tu správnou energii, takový ten správný vibe. Posílám tam vaše oblíbené hity, to znamená Levels, Bum Bum Bum nebo Gravity právě teď před námi. Freebox pokračuje, Lukin přeje příjemný podvečer a hlavně skvělou náladu všem, co právě teď hladí 107 FM.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.
2: Sure, main stage and it's a perfect place to debut our new one.

0: Největší porce hitu na přání pokračuje Freebox na Free Radio. Právě teď prostor pro telefonní linku. Kdo pak se dovolal jako další? Halo, halo?
1: Zdravím, Pavel.
0: Ahoj, Pavlíčku. Jak se máme?
1: Výborně, jak bychom se mohli mít v pondělí.
0: Já jsem se lekl, ten úvod byl takový, jako kdybys byl vyčerpaný,
1: no,
0: víš, jako kdyby...
1: hotovej, tuhej, mrtvej, prostě kluse, ende, šluse, finito.
0: Prosím tě, už jsme v éteru, jo, kdyby náhodou chtěl jako pokračovat dál, tak jako už...
1: Ne, tak já
0: už to valí živě.
1: Jako těme, zdravím všichni posluchače Free Radio.
0: Děkujeme, Pavlíku, děkujeme. Tak, co nám přinášíš za dobré zprávy?
1: Co nám přináším? No, radostné zítřky už byly.
0: Jako chceš říct takovou tu hezkou myšlenku, dobře, už bylo.
1: Ano, bude líp.
0: Ano, bude líp. Hej, o to bych se ani jako moc neopíral, jo? Pojďme radši k tomu jako hudebnímu světu. Tak, prosím tě, ty tam s něčím pracuješ nebo šustíš, nebo jako seš v práci?
1: Já pípám.
0: Pípáš?
1: Pip. Víš, si toho dneska nenapípám,
0: dívej,
1: mám energii.
0: Dívej, já jsem viděl takový jako obrázek z nemocnice a tam jako ležel člověk a tam jako doktor říká, dokud to pípá, je to dobrý.
1: Ale to já bych zvládl asi jako taky, jo, dívej. No. Takhle bych mohl volat šéfovi a pípat. Že jsem někde připojený.
0: Jdeme na píseň! Pavle, co si pustíme, co si zahrajeme?
1: Dneska si zahrajeme něco, co máš ty strašně rád.
0: No moment, tak to je úplně jasný, co mám já rád. Jako, co mám aktuálně rád v oblibě, nebo nějakou starší zpátečku?
1: Hele, my jsme mladí, jak víme, oba dva bych řekl, tak zhruba stejně. Takže samozřejmě, že něco mladšího.
0: Výborně, výborně, mám to nastavený. Mám to připravený.
1: Uvolně našemu věku.
0: Mám tady novinku, teda z roku 2026, kterou já mám rád. Pokud se domluvíme na to, že dáme něco staršího, co máme rádi, tak musím sáhnout do jiného roku.
1: Tak, hele, víš co, dobře, já to nechám na tobě. Pusti tam, co chceš, kamaráde, je to pro tebe.
0: A je to, děkuji, děkuji. Pavlíku, moc krát děkuji, skladba tady pro mě, ještě pro někoho, třeba i pro tebe bych to zahrál.
1: Ne, kamaráde, dneska ne. Je to jenom pro tebe. A za to, jak nám krásně hraješ, za to, jaká je s tebou sranda, tak dneska je to jenom pro tebe. Ať si ostatní na prdno, jednou to taky může být pro tebe, ne?
0: Já ti děkuju. 7 hodin, 7 minut a jeden z nejkrásnějších vzkazů tohoto týdne na 107 FM. Pavle.
1: A to je teprve v pondělí, počkej, co mě napadne v týdnu.
0: No já mám právě úplně bobky z toho, co bude v týdnu.
1: Počkej, ve středu.
0: Děkuju moc za telefonát. Pavlíku, hezky si pípej, já tam posílám skladbu, kterou aktuálně mám hrozně moc rád. Doufám, že potěší i tebe, i ostatní posluchače a budu se těšit na zítra. Doufám, že se ve Freeboxu zase uslyšíme. Měj se parádně. Jasně. Ahoj.
1: Čau.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Faruko.

0: 15 minutek po 19. hodině, jinými slovy čtvrt na osmičku, přátelé. Čtvrt na osm, několik telefonátů jsme tady dneska měli, kde posluchači říkali, končím o 6, končím o 7. No a pokud jste končili o 7, tak už to máte za sebou! A teď hurá! Někdo třeba do sámošky pro pívečko, někdo pro něco dobrýho, někdo honem domů vařit, uklízet, někdo ještě vyzvednout děti, přítelé, přítelkyni, mladýho, mladou, no prostě máte toho určitě hodně. Hlavně, prosím vás, v klidu, žádný stres, bude vám cukat v oko, víte, jak to je, praskne vám žilka, budete tahat nohu, zbytečný, všechno zbytečný. Hlavně v klidu a v pohodě a v doprovodu té nejlepší muziky a o to se postaráme my tady na Free Radio. Ještě jednou krásný podvečer přeje od mikrofonu Lukin, za námi geniální kousek, geniální skladba. Solar System, já moc krát děkuji za objednávku tohoto songu, musím ještě doplnit vzkaz. Ahoj, poprosím zahrání písničky Sub Focus Solar System, byla by pro všechny, kdo poslouchají a hlavně pro mé dva syny Adámka a Kubíka, kteří písničku milují jako já. Moc díky, Dája. Dájo, já děkuji naopak tobě, zdravíme Kubíka, zdravíme Adámka a jsem hrozně rád, že mají tak super tátu, který už od malička učí ty děti ladit Free Radio. Jsme nejlepší!
1: Free Radio 107,9.

Jede metal! BTS, byl to přáníčko od Veronky, Verča napsala: Lukášku, trefil si to. Já se chystám právě teď z nákupu domů uvařit něco výborného a kdybys mi k tomu zahrál BTS, budu moc ráda, mějte se krásně, Verunka. Verunko, BTS pro tebe, Boy With Love, doufám, že se večeře podaří. No, další objednávka je tady od Milana. Milan napsal: Lukaso, ty tomu dneska sázíš, Subfocus si mě krásně naladil, šlo by něco od DJ Freshe, výběr nechám na tobě, mějte se všichni hezky, posílám to hlavně k vám na Free Radio, protože hrajete super a taky pro svoje děti. Zdar, zdar. Já děkuji všem za objednávky, protože pokud vás inspiruje naše muzika k výběru dalšího hitu, tak je to jedině dobře. Freebox na Free Radio, pondělí až čtvrtek.

0: Ruky ho vtípe.
1: Dneska je to o vývoji lidstva. Dřív muži totiž posílali ženám květiny, že jo? Dneska jsou to fotky ranních erekcí. A ono v podstatě jde o to samé. Časem to taky zvadne.
2: Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM. Mr. Worldwide.

0: Dále.
1: Dále. Ano, a my jedeme z vesela dále. Freebox na Free Radio pokračuje, krásný podvečer, přeje Lukin. 3,5 minutky po půl osmé, před námi další objednávky, za námi Pitbull, Doja Cat, Groove Through Adversity. Teď objednávky, které posíláte do studia, mám tady pozdrav od Pavla. Ahoj Luky, zahraj prosím tě pro mé kluky, pro Domču a Dandu a samozřejmě i pro moji milovanou Renatku, třeba Rehab More Than Enough. Díky moc, Pavel. Pavle, moc se omlouvám, More Than Enough nemám k dispozici, mám tady skladbu More Than OK, tak snad nebude vadit. Posílám aspoň Rehaba, aby tam byl ten stejný interpret, který byl ve vzkazu. Další přáníčko, další objednávka je tady od Jakuba. Hezké pondělí ze Žaru nad Sázavou, přeje Jakub. Je to vzkaz, který sice jakoby zítra začíná škola a tak dále. Dále by měla zítra narozeniny moje sestřička Peťa, zemřela asi ve 3 měsících života, není to fér. Já tyhle ty vzkazy jakoby respektuju, chápu to, ale akorát musím teda poprosit Jakuba ze Žaru nad Sázavou, nechce se mi to moc jako zařazovat do Freeboxu. Popřeju ti hodně síly, hodně energie. Děkuji za to, že jsem napsal. Ten vzkaz pokračuje samozřejmě, potom tam píše Kuba, Luke, prosím tě, písničku vyber a tak dále a tak dále. Takže Kubo, já děkuji za pozdrav, děkuji za vzkaz. I věci, které nejdou do vysílání, tak já sám si samozřejmě přečtu a některé věci do toho vysílání ani zařazovat nechci. Ne, že by to byla neúcta k tomu, co ty píšeš ve vzkazu, ale je to zkrátka kontrola programu, aby ten program byl pro ty lidi stále veselý a stále plný energie. Díky moc za pochopení. No a další objednávka. Hnedka potom, co psal Kuba, tak je tady další vzkaz od Martina. Ahoj Luky, prosím, zahraj Xylions Somebody Like Me pro Radka, ať mu jde práce od ruky a že v tom není sám. Ještě sedím u PC a dodělávám resty, tak ať to utíká těm, co ještě makají. Díky moc, Martin. Martine, OK, za okamžik taky petarda Somebody Like Me speciálně pro Radka a pro všichni, co makáte. Krásný podvečer.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Další aktuální novinka a aktuální muzika v éteru Free Radia, Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible, a my se právě teď 3 minutky po 7:45 podíváme na další vzkazy a objednávky z Freeboxu na 107FM. Telefonní linka 790 107 107, rovnou skočíme na dráty, kdo je tam, halo, halo?
1: Tomáš Werner.
0: Tomášku, hezký večer, co tam vyvádíš teďka, že jsi tak jako byl zaskočen?
1: Nebyl, dobře.
0: Jinak, jak se máme, Tome? Pondělí, zítra
1: mám
0: škola.
1: Mám se výborně.
0: Co říkáš těm školákům? Já vím, že ty už pracuješ, tebe se škola netýká, je to tak?
1: Je to tak.
0: Co bys popřál školákům, kteří jdou třeba do školy jako úplně poprvé v životě? Vzpomínáš si na svou první A?
1: No, upřímně...
0: Nepamatuju si to už. Pamatuješ si, co jsme si vybrali dneska za písničku?
1: Jo, pamatuju si to.
0: Tak se budeme
1: dneska jsme věnovat těm písničkám. Bob Sinclair, ano? Rafael a Cara, Far L'Amore.
0: Výborný kousek, Far L'Amore, con Vicetu. Pro koho hrajeme?
1: Dneska to bude jenom pro tebe.
0: Tak to už je po druhé, kamaráde.
1: Já mám radost. Popřelák vykročí správnou nohou do školy.
0: Tak přátelé a školáci, slyšeli jste, vykročit správnou nohou a hlavně, ať se vám ve škole líbí. Teď už Bob Sinclair, Rafael a Cara, Tomášku, děkuju za výběr písničky a i tobě přeju krásný a klidný večer s Free Radiem. Měj se pěkně, ahoj.
1: Díky, Lukášku, ahoj.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, Freebox a Free Radio, pomaličku, ale bohužel konec Freeboxu. To byla nádherná skladba barbarská princezna Rihanna a samozřejmě bomba Diamonds. Diamonds někdy z roku 2012, ale pořád ještě řekl bych dost nesmrtelný kousek a je to úžasná písnička, kterou dneska vybíral Jakub. Ahoj, zahraj mi písničku Rihanna Diamonds. Je to pro všechny, kdo poslouchají a taky pro tebe do studia. Děkuji, Jakubka. Jakuba zdravíme, no a teď ještě poslední vzkazy a objednávky z telefonní linky. Linka je volná, kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Karel, přeji krásný podvečer všem.
1: Karle, hezký podvečer i tobě, díky, že ladíš Free Radio 107 FM. Teď možnost výběru tvého hitu. Co to bude?
2: Patrick Hernandez, Born to be Alive.
1: Dobře, připravím Patrika Hernandeze a což jsi takové jako ukecanej dneska?
2: Normálně, já stojím na dvoře a sleduji oblohu, takže možná proto jsem se tak rozvykládal.
1: Jsem tak jako zakoukal toho telefonátu. Kájo, tak pro tebe, pro všechny, co aktuálně čekujou oblohu přímo nad Brnem, nebo tam, kde seš zrovna ty a koukáte na oblohu, co vidíš? Je tam zataženo nebo hvězdy, nebo už pomaličku?
2: No, před chvílou to bylo nádherný, protože byly nějaké mraky, byly osvícené od západu slunce, takže to bylo nádherně nabarvený do oranžova, do růžova, byla to bomba, když to teď to už to tmávne, protože za chvíli se začne smívat.
1: Takže takový skoro červánky. Dneska byly oranžovánky a růžovánky, teď už to půjde do šeda a pomaličku přichází noc. Teď ale Patrick Hernandez, Born to be Alive, skladba, která poletí pro koho?
2: Pro tebe, pro rodiče a pro všechny, kteří mají naladěno.
1: Karle, děkujeme, posílám to tam, měj se hezky, ahoj!
2: Děkuju, měj se pěkně, hezký večer, ahoj.
1: Teď s přáním od Karla hezkého večera, to je samozřejmě pro všechny posluchače, nejenom tady pro nás do radia. Ať máte pohodu dneska, ať to všechno zítra zvládnete se školákama, s prckama a vůbec s tím nástupem do školního roku. Pozor na dopravu, ráno to bude crazy, bude to šílený. Doporučuji vyrazit si o takových 10-15 minutek dřív. Budete přece jenom víc v klidu, budete v klidu vy, budou v klidu víc děti, budou v klidu učitelé, budou v klidu v pohodě a všichni. Teď tedy závěr Freeboxu. Máme tady přáníčko od Karla, Patrick Hernandez. Po téhle zpátečkové petardě nastoupí novinka World Away Griffin, Bunt a Inés. To je skladba World Away, no a na závěr Together, hezky společně, Ella Air. 19.59, od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Bartl, bylo mi ctí a zároveň potěšením provázet vás dnešním podělním Freeboxem. Poslední prázdninový Freebox je u konce, zítra příprava 1. září 2026. Hlavně, ať vám to všechno klapne, mějte se krásně a zítra odpoledne zase spolu tady na Free Radio. Teď už je to všechno, já utíkám a vy se mějte nádherně. Čau! Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Tri Radio. Tri Radio.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retro.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Free Radio 107.

0: víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: víte, co to znamená?
1: Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. První v Brně s nejnovější

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: víte, co to znamená?
1: Ano!
2: Ano!
1: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Buďte na pozoru.
1: A to už velmi brzy.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1998. 1998. Right about now. The funk soul.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Jara teatra, ty rá teatra.
0: Popukate peto.
1: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevytlážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio. Já jsem Lukin a přináším aktuální přehled novinek z hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo 1. Sony Fodera, Becky Hill, Say Something. Novinka číslo 2. Madrid, Faruko. Třetí novinka hitparády je Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, Bullet. A čtvrtá novinka hitparády je Dominika Mirgová, Kali

0: Takhle zní aktuální novinky hitparády 107 Frýčka a vy pro ně můžete kdykoliv non-stop zahlasovat na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.